0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Javo!

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsem Skotsky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Tady je Mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Instalatéři. Helejte si, to je pan Miroslav?
2: No, no.
0: Prosím vás, máte doma ledničku?
2: No, ledničku máme.
0: Mně se jedná o to, jak jste spokojený jako s těsněním?
2: Počkejte, za kým?
0: No tak, když se tam ledničku, tak mám na mysli samozřejmě těsnění u dveří.
2: U dveří, no.
0: No. To asi ne, že jo?
2: Proč?
0: No, protože mě zajímá u ledničky těsnění, když ji zavřete.
2: No, tak je dobrý.
0: Jste spokojený, jo?
2: No.
0: Hejte se, můžeme udělat nějakou malou zkoušku teď konc?
2: No.
0: Že byste si šel k lednici?
2: No.
0: Můžete si vzít tam telefon, nebo nemůžete přicházet po bytě?
2: To nemůžu.
0: Nemůžete, čili prosím vás, my počkáme. Takže prosím vás, až vám řeknu, pojďte k lednici, jemně ji otevřete tak asi na 5 cm, aby byl otvor. Sundáte si kalhoty, pořádně si do ní prdnete a rychle zavřete ho. A pak teda chvilku čmuchejte, jestli jako to dobře těsní, jestli to smrdí. A nebo ještě druhá varianta.
2: No, tak už si jděte lehnout a buďte zdrav.
0: Druhá varianta je, že byste se do ní jako vykadil a vidělo by se, jestli by vám chutnalo to jídlo za týden.
3: Trhni si nohou, vole.

maximum musiky. Europa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Jeden tady je Mrážek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Ano?
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušená. Prosím vás, je tam pan Antonín někde?
3: Ano, chvilečku.
0: Díky.
4: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušená. Prosím vás, to je... Vy jste pan Antonín?
4: Ano, Antonín, prosím.
0: Helejte se, dostali jsme hlášku, že prý vás hrozně rozesmívá slovo míč? Já vím, je to takový divný. Je. A co takhle? Malej míč. No, takže je to pravda, že jste ovado.
4: To je nádhera.
0: Ježiši Kriste! Maximum
1: muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tyjo, to jsem teď říkal.
8: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
1: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek.

0: bábím. 6 hodin, 6 hodin. Tady je zase lidí v tom studiu, přátelé. Možná jste někde úplně osamocení, jedete temnotou, nebo si čistíte zuby, nebo jedete, nevím, na kole v té zimě, jste sami. A tady, přátelé, v pracovním kolektivu je hezky a blaze. Takže kdo tady je? Je tady Fanda, Iveta, Luboš, Kamil, Jakub, Marta, Standa. Žaneta, Žofie, Simona a Agáta. Víte co, pojďme začít těmi, co tady nejsou. Katka Říhová. Katka Říhová tady není, protože je tady střídání, první střídání v nové sezóně, kdy za jednu Katku přišla druhá. Káťa Podrazká, nevím, jestli si ji vůbec pamatujete ještě.
1: No, jestli ty si mě pamatuješ, co?
0: Kdy jsme se, Káťo, viděli naposledy?
1: No, před prázdninama.
0: Před prázdninama.
1: No jo.
0: Tak to je, v tobě je řečeno všechno.
1: Tak schválně, od jedničky do desítky, jak moc jsem ti chyběla? No.
0: Dva.
1: Fakt, jo. Dvojka.
0: To je dobrý, ale dvojka.
1: Jo. Tak dobrý, tak jdeme na zprávy, jo? Pojď. Českem se v posledních dvou týdnech masivně šíří podvodné SMS zprávy. Na první pohled vypadají jako běžné upozornění zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky, které napodobují VZP a snaží se z lidí vylákat údaje k bankovnímu účtu.
0: Tři.
1: S tou trojkou už mi dej pokoj, já jsem ti říkala, že ne. Ode dneška až do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. A teď už Zuzka.
2: Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce na přístavbě nemocniční budovy A začaly před 2 lety. Dvoupodlažní objekt stojí na místě části někdejšího parku a travnaté plochy. V přízemí je urgentní příjem chirurgických oborů. V prvním patře je oční oddělení s vlastním operačním sálem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už od přestávky vedl 2-0. Po změně strana se proti krajanům trefil český defenzivní univerzál Ondřej Krčfaluši.
0: Kdo?
1: Krčfaluši.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Takže prostě Češi dávali góla v Plzni.
1: No, je to tak? Když to včera říkal můj muž, tak já jsem říkala, cože, je tam Ujfaluši nebo co?
0: To se asi řekne chudák, ale vlastně já jsem na to chtěl taky reagovat a říkám si, že ho to musí provázet celý život.
1: Já
0: tak
1: vím,
0: to jako nechci se připojit jako do karavany. Prostě se tak jmenuje, no. Ale samozřejmě...
1: Je to kluk šikovnej.
0: Je to zaznamenání hodné jméno.
1: Mm-hmm.
0: Krčfaluši.
1: Jo, jako pro zprávaře bude oblíbený takhle.
0: Je to Krčfaluši.
1: Krič.
0: Jo, krič.
1: Krič.
0: Měkké i.
1: Ano.
0: Měkké i.
1: Ano, po R měkké i.
0: Krčfaluši.
1: Krčfaluši.
0: Martin Civář tady něco křičí na mě, že to je slávista. A proč hraje teda za ty cizí lidi? Nevíme. Asi peníze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Halo, halo. No?
1: Jo, já myslela, že už někoho volá,
0: ne,
1: že už Krčfaluši už volá.
0: To je na tebe.
1: Pozor si, dejte na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Silničáři tady pracují za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18. a 20. kilometrem je tady uzavřený levý pruh.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Jak je venku? No tak kdo přišel v kraťasech, tak je trochu za blázna. Já se omlouvám. Já jsem to nějak asi...
1: Se neomlouvej.
0: Já jsem to podcenil nějak.
1: Jo. No, aby jsi měl rýmičku.
0: Rýmičku, říkej.
1: Patrně. Teď po ránu se především na Moravě vyskytují místy mlhy. Přes den bude převažovat polojasná až oblačná obloha. Více oblačnosti bude v Čechách, kde bude přechodně až zataženo. No a nejvyšší teploty nám vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první páteční zprávy a teď už začíná ranní show na Evropě 2.
0: Tak a chci ti říct, Káťo, že jsi skvělá. Takže
1: ale...
0: dávám 7.
1: Jo.
0: Totiž to je taková ta situace, kdy vlastně. Znáš to, prostě s někým se potkáš A když jako vlastně se jakoby přivítáte, no, tak vlastně máš skoro pocit, že ti ten člověk ani moc nechyběl, jo, ale jak spolu prostě trávíte ten čas, říkáš si, tyjo, víš, jako když jsi u babičky třeba, to nemyslím teďka tebe, ale jako by to, když já sem nejezdím často, jezdí tady prostě tak dobře vařej.
1: Jedíte její koláčky.
3: Leoš Mareš, ranní show Evropy 2. Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.

0: začíná ranní show 6.09. Pojďme si říct jednu pravdu. Hlavní hvězdou jste vy. Ona to zní, ona to je trochu fráze, jo? Že to říkáme jako, že vy jste naše hvězdy a držíme ti flek. Ale je to trochu fráze, ale vlastně není. To je na tom to hezký, že vlastně to klišé, že jste naše nejdůležitější část, naše hlavní hvězdy, tak vlastně ve finále je pravdivé, protože co bychom tady mleli prostě úplný hovna jinak.
1: To zdivej, sami.
0: Haló, ranní show, je tam někdo? Je tam někdo? Je, vy jste na výpravě na pólu někde. Haló?
2: Čau, tady Honza.
0: Ahoj.
2: Já jsem vám chtěl hlavně popřát v první řadě hezký ráno.
0: Ano, my tobě taky.
2: Chtěl jsem se dovolat, protože pro mě je to dneska takový symbolický, že já když jsem s váma mluvil skoro vlastně naposledy, tak jsem se dovolal, když tam byla taky tato Káťa.
0: Tato Káťa.
2: A to tam byl ještě i Patrik.
0: Ano.
2: A jel jsem na stejné místo, kam jedu dneska.
0: A to je?
2: A ještě taky se nám splnil takový sen, protože po tom telefonátu jsme spolu šli potom na derby.
0: My dva?
2: My dva, i Káťa, i její partner a tak, a bylo to fajn.
0: Jako já jsem vás pozval, já jsem vás díky telefonátu pozval na fotbalový zápas ke mně do boxu?
2: No já jsem byl trošku jako drzej a zeptal jsem se, jestli bys nás vzal a ty jsi nás vzal.
0: A byli jsme spolu, takže my jsme spolu strávili zápas?
2: Strávili jsme spolu zápas, já jsem tam byl se svojí paní a se synem. A od té doby už náma začala chodit i moje čtyřletá dcera, takže to dneska hele, takový jako...
0: Hele, a choval jsem se slušně?
2: Choval jsem se naprosto slušně a... Pardon, a do dneška na to vzpomínáme a vyprávíme a tak a...
0: A jsi hodnej, a jaký je to místo, kam jsi jel tenkrát a kam jdeš dnes?
2: Hele, je to kousíček za Prahou, je to taková vesnice a jmenuje se to Jeneč.
0: A proč tam jdeš?
2: Pracovně. Teď tam zrovna... A teď zrovna
0: máš tam prostě zákaznici. Máš tam zákaznici, ty děláš gigola a prostě...
1: Melouch prostě nějaký.
0: A děláš gigola a ta prostě paní z Jenče se vozovala tenkrát a dneska, takže prostě dodáváš si kuráže a testosteronu při poslechu ranní show. My ti držíme palce, mně se ještě líbí označení slečny Podraské. Jak jsem říkal, tahle Káťa. Taky tenkrát tam byla, tahle Káťa. Takže posloucháte ranní show na Evropě 2 s Leošem Marešem a tohle Káťou. Tak se měj hezky, děkujeme.
1: Ahoj,
0: měj se hezky,
1: čau.
0: Ahoj.
2: Vy taky, ahoj.
0: Tak přátelé, začínáme, je 18. září 2026 a je to premiéra v 29. sezóně téhle Káti. Jak jsme ti chyběli, 1 až 10?
1: No, hele,
0: chápu,
1: tak
0: chápu.
1: Asi tak.

0: Čtvrt na sedm, posloucháte Ranní show na Evropě 2 s Leošem Marešem, Káťou Podraskou a Patrikem Hezuckým. Slyšíte dobře, náš posluchač před chvilkou Patrika zmínil, tak my jsme se tady s Káťou rozhodli, že si uděláme hezky a dáme si starý vstup. Bude to zpátky do minulosti, totiž dneska má svátek Kryštof. Když se podíváte do kalendáře 18. září, svátek má Kryštof a vždycky, když je Kryštof, nebo často, tak jsou různé akce policie, protože Kryštof víme jako takový ten pán, co dohlíží na cestovatele, ano. Že jo, svatý Kryštof, tak policie si ho vzal nějak přivlastnila toho Kryštofa a pojmenovala svoje dopravní akce.
1: Právě zátah, takový zátah.
0: Zátah po něm. A kdysi, to si málo kdo pamatuje, byla dokonce akce, která měla jméno Mega Kryštof. Tak na to zazpomínáme.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti bude probíhat Mega Kryštof, který dnes začíná. Kontroly policie budou skutečně mega důkladné.
4: Tak, zastavte si tady, pane řidiči, ke krajnici, pojďte.
3: Ano.
4: Tak, ukažte doklady od vozidla.
3: Tady.
4: No, to máte v pořádku.
3: Ano.
4: Ukažte.
3: Mám všechno
4: tady
3: v pořádku.
4: Máte tu, jak se jmenuje, tu.
3: Co?
4: Jak v tom jsou léky.
3: Lékárnička.
4: No, lékárničku, neopravujte mě.
3: Tady léky, mám všechno v pořádku.
4: Všechno v pořádku.
3: Lékárničku, všechno mám.
4: Štepech. Co to máte na sobě za oblečení? Co to je?
3: To džíny tričko, no.
4: Džíny tričko. Co to je za barvy tohleto? Jak to můžete takhle sladit dohromady?
3: No to je černá a červená.
4: Prosím vás, takhle chodí akorát opravdu ubožáci. Zaplatíte pokutu 300 korun.

0: show Evropy 2.
1: Merry Christmas se tam ozvalo, no tak teda to už je... Co to bylo, Káťo?
2: No, jsme napřed, no.
1: Merry Christmas, no, zase tak moc ne, za 3 měsíce je to tady. 3 months.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, tohle byla písnička Supermodel a já jednu mám ve studiu. Jmenuje se Káťa Podraská. Můžeme připomenout, když tak tady dlouho nebyla, tak takový jako její úspěch, dáme jí kredit.
1: Maria.
0: No ne, je to miska.
1: Leoši, nech toho.
0: Je to mis. Prostě já vysílám s českou mis. Kdo to může říct? Kdo to může říct? No. Takže prostě...
1: V kategorii Miss Petit.
0: Malá mis?
1: Malá mis.
0: Prostě miska.
1: No.
0: Mistička. A mistička je z fotbalového vrhu. To ano. Znamená, žije fotbalem, protože má manžela, který byl fotbalistou a trenérem, nebo trenérem pořád je. Takže to je už zase úplně jiný přístup, ano. Než nabídne druhá Katka, která se o fotbal nezajímá vůbec. Tak to hned využijeme.
1: Ano, přicházím s fotbalovým tématem.
0: Přichází s fotbalovým tématem, což je vlastně roztomilý, že toto téma tady máme už 3 dny a nikdo jsme ho nezvednul, ale musela přijít Káťa, aby ho dostala do vysílání a to je fajn. A to téma je?
1: No, to téma je, že Rumunsko zavádí ve fotbale černou kartu. A já se divím, že se ho nezved.
0: Já
1: se
0: ho nezved, nevím, protože je to takový divný, ten nápad vlastně přines do vysílání předevčírem tady náš youtuber z generace Z, David Jordán. No, Davide, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: No a vidíš, že generace Z to evidentně zaujalo.
0: Ano, je to pravda, proto vás, vy mladí, můžu vás poprosit, abyste převzali štafetu. Davide, vy jste tu černou kartu přines předevčírem, neudělali jsme ji do éteru.
2: Ano, je to pravda.
0: A proto ji můžeme udělat teď, takže?
1: No.
0: Po co jde?
1: Jde o to, že Rumunsko zavádí, a teď pozor, v mládežnickém fotbale, jo, ne v tom dospělém, černou kartu. A ano. Je to vlastně černá karta ne pro ty hráče,
0: ano.
1: Ale je to pro diváky, kteří sledují ten fotbal, kteří sledují to utkání. A je to pro případ, kdy vlastně ty rodiče nebo prostě ty, co se koukají na fotbal, budou nějakým způsobem agresivní, budou nadávat na rozhodčího nebo na ty hráče.
0: Chápu.
1: No a v tom případě půjde rozhodčí k trenérovi a řekne, ať si ty lidi uklidní.
0: Nebo
1: vytáhne černou kartu. Takže trenér se pokusí situaci uklidnit. No a když se to nepodaří, tak následně vytáhne rozhodčí černou kartu a tím pádem úplně ukončí celý to utkání.
0: Jo, to je konec zápasu.
1: Teď koukáš, víš.
0: To znamená do futrálu, prostě černá karta prostě je jako konec.
1: Hele, a mně se to líbí, protože si říkám, že vlastně povolání fotbalisty nebo rozhodčího trenéra je vlastně úplně jediný, řekněme schválně nějaký jinýho, kdy lidi, kteří se na to koukají, tak můžou prostě regulérně jako nadávat. Víš,
0: je
1: na
0: to
1: něj.
0: Pravda,
1: vem si, jako kdybys šel prostě do obchodu a paní ti špatně namarkovala špagety a ty bys tam na ní spustil. Takovým způsobem, jako se nadává na fotbal.
0: No já si to teda nedovedu představit, že bych nadával. Jako. Já vím, že se to děje, u mě je to proti srsti, že bych řval na rozhodčího něco, ale vím, že se to děje. No. Ale je fantastický, že jsi to přinesla tyto téma, protože ty máš malý fotbalisty, nebo malýho fotbalistu. Takže ty seš ten rodič. To je klasicky potrefená husa, bez urážky, rozumíš? To znamená, ty samozřejmě, podle mě, znáš tu atmosféru kolegů rodičů, ne?
1: No je to tak, tam jsou emoce veliký. Jako
0: a jakože byl by někdo na černou kartu s třeba jiná maminka, maminka tvého spoluhráče?
1: Ne, ale my jsme ještě žáčci, takže tam se ještě tady to neděje.
0: No já mám pocit, že někdy to na věku nezáleží, tam se řve prostě už jako o 6, ne? Nemyslím jako o 6 hodin, jako...
1: Ale každopádně musím říct, že mně se celkově ten nápad líbí a říkám si, že by byl využitelný i v domácnosti, i v rodinách.
0: Jak?
1: No, že kdybych třeba spustila na svého manžela, že bych prostě začala nějak řvát a tamhle to, že by na mě taky vytáhl kartu. Já. Ale musím říct, že by musela mít úplně jinou barvu.
0: Tomu rozumím.
1: Zlatá.
0: Je mi to jasný. To se vlastně děje, to se vlastně děje. No. A jak bys taky ukončovala zápasy během manželský hádky, že jo? To nejde, jako ukončit manželství kvůli tomu. No. A jako zase, hele, černá karta dobrý, ale když ten rozhodčí ukončí ten zápas, tak teprve začnou ty rodiče nadávat, ne? No. Davide, co vy si myslíte o tom?
2: No, mě spíš zaujala ta barva, ty karty.
0: Že černá, že jo?
2: Černá,
0: měla by hnědá, podle mě.
2: No, možná i jiný barvy úplně.
0: Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Katka Říhová tady není. Za chvíli jsme zpátky.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No, tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín. Od dvou kusů 24,90 za kus pouze v pátek. A vodku Sant Nikolaus půl litru za 119,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
8: Musíme běžet!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Připrav se.
7: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 Kč měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září, Kaufland.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
18: Dny Merien v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
20: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ Dny Merien naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: podle koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Máme tady pátečního koháka, jak se říká tady tak jakože slangově.
2: Au revoir.
1: Jsme tady sami ve studiu teďka.
2: Konečně.
1: Vždycky tady takových lidí.
2: Šmanko, te mám radost.
1: Pojďme pomluvit, děvčata.
2: Já jsem pro, tak kterýma tak začneme?
1: Máme tady jednu Katku nebo druhou Katku, takzvanou Káťu.
2: Aha.
1: Jo, tak jakože vyber si, začni. Kterou začneš?
2: Já bych začal tou druhou.
1: Tou druhou, tou, co je tady dneska.
2: Ano.
1: Káťou.
2: S Káťou, přesně tak.
1: Tak začni, pojď.
2: Všiml jsi, že ona nadbíhá chlapům?
1: Ani ne.
2: Ne, jo.
1: Já vlastně, kdyby jsi totiž nadbíhala chlapům, byla by tu častěji.
2: Že? No, takhle. Ona to dělá rafinovaně.
1: Jak to dělá rafinovaně?
2: No takhle, já o tom nemůžu mluvit jako, jako vlastní jako zkušenosti.
1: Ano.
2: Ale ty jsi si vezl přes jako Rolsem posledně.
1: Cože?
2: Rádia.
1: Jo.
2: No, nedělej,
1: ale počkej, to, ale to bylo, to bylo loni už.
2: Jo, takhle.
1: Bylo loni.
2: To už je promlčený.
1: Já, ale ona potřebovala někam hodit, jako k lékaři.
2: Jasně, že jo.
1: Dobře.
2: Já prohlídku udělat. No ne, a co ta první Katka? Teď ty.
1: No ta první, on hrozně hezky zpívá.
2: Mm-hmm. A to není pomluva, ne?
1: No to není pomluva, já nevím, bych jako
2: bych pomluvil. Něco vytáhnout.
1: Je trochu při těle.
2: Opravdu. To jsem si nevšim.
1: Ale málo.
2: No tak vidíš.
1: Tak jakože vlastně.
2: Že by to šlo víc ještě.
1: No tak to by šlo určitě víc.
2: Ano.
1: Ale jinak jako charakterově, to je bez poskvrny. Hodně pomlouvá lidi.
2: Mm.
1: Jo, ale tak jako.
2: Co říkala o mně?
1: No to nechceš vidět.
2: Chci.
1: Co říkala o tobě?
2: No.
1: Že jsi línej.
2: No tak to je v pořádku.
1: Že jsi...
2: Barvoslepej.
1: To neříkala.
2: Ne jo.
1: To říkala. A chceš?
2: Jsem.
1: Ty máš na ní názor?
2: Já na ní mám takový jako řekněme černobílý názor.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska má svátek Kryšťof. 6.37.
1: Žádný ho neznám.
0: No tak kapelu asi znáš.
1: Jo.
0: Kapelu znáš. Zrovna jsem viděl na Instagramu včera nějakou připomínku, že je to 9 let od té neuvěřitelné akce, kdy měli koncert na Strahově.
1: 9 let, jo.
0: Myslím si, že vlastně dneska už to ani nejde udělat tam na tom stadionu. To, na Strahově to je ten stadion, ne takový ten spartakiádní, ten veliký, ale ten vedle, Rošického, myslím, se jmenuje.
1: Aha.
0: A dneska už se tam koncerty nedělají. No, dneska, když jsi stadion, tak už Eden.
1: Eden.
0: Tak už Eden. Tenkrát ještě koncerty v Edenu nebyly. Takže jsem se na to vzpomněl, že prostě je to, že to je 9 let. Tak můžeme samozřejmě zavolat Richardu Krajčovi. Na druhou stranu 6.37, že jo?
1: No právě.
0: Co?
1: Víš, že bývá rozmrzelý po ránu.
0: Spíš jako, že nebere nikdy jako telefon. Ale jako můžeme mu samozřejmě zavolat. Ale můžeme si někdy zahrát písničku, to bude lepší. My to testneme zatím, jo? Takže dneska má svátek Kryšťof.

Dlouho, dlouho jsme nehráli tuhle tu písničku. Nikdo se nesměje. My jsme tuto písničku kdysi nazvali hymnou ranní show. Ta-ta-da! Jinak Krištof, jak jsem říkal dneska v kalendáři, tady jsme se s Káťou dívali,

0: Je to tak, ne?
1: Považován za ochránce poutníků v moderní době přeneseně automobilistů. Ano. Podle katolického kalendáře slaví jmeniny 25. července. Ovšem tady mám 18. září.
0: 18. září.
1: Tak, nevím, tak se můžeš vybrat asi.
0: A my můžeme vzít do vysílání, dá se říct, poutníka.
1: Aha.
0: Akorát se ptám tady Martina Ciláře, že se mi tady přepnul nějak počítač a nezezelenává mi tady to, co by mělo. Tak. A už mi někdo zezelenal a já vím, kdo to je, protože to mám tady uložený. Volá nám pán, který je řidič, mám pocit, nějakého velkého dopravního prostředku. Jo. Haló.
2: Dobré ráno.
0: Že jste řidič velkého dopravního prostředku?
2: No, občas. Mám to spíš jako hobby, a ne jako zaměstnání.
0: Tak, a co máte na srdci?
2: No, chtěl jsem popřát všem posluchačům Evropy dvě dobré ráno.
0: No tak teda...
2: A obzvláště těm, kteří mají nějaký splín, prostě, že všechno se nám překonat.
0: Počkej, je, teď to slyším, vy máte splín.
2: Já nemám splín.
0: Trochu jo, ale...
2: Já mám krásný páteční ráno.
0: A proč jsi teda jako prostě to řekl? Že jste jako na to myslel, no, že když je třeba má někdo...
2: Potkal jsem už spoustu lidí, jak to po ránu, kteří mě vypadají, že jsou jako v pohodě a... Tak bych jim rád popřál, protože
0: hezký. Jo. Hele, ale oni třeba jsou jenom zamyšlený, to se stává, že někdo třeba jde kolem tebe, to se stává pořád, vemte si, jak často řeknete třeba někomu, ty jsi smutnej, jo, a on vám řekne, nejsem. Vypadáš smutně. A vlastně zajímavý je, že teprve v tu chvíli, když se ho takhle dvakrát zeptáte, že jestli je smutnej, tak ho to naštve a spíš naštvanej potom. Já nejsem smutnej.
1: Ale mě nedávno vzali telefon děti a jako natajno mě natáčeli. Jo. Já jsem seděla v Olomouci na náměstí a rozhlížela jsem se a říkala jsem si, ježiš, ta Olomouc je tak krásná a strašně jsem si to užívala. Jo. No a v ten moment mě teda natáčeli, já o tom nevěděla a pak jsem se na to podívala a já vypadala normálně, že chci úplně zabít celý svět.
0: Naštvaně.
1: No a přitom jsem si to vnitřně tak užívala.
0: Tak to je zpráva tady pro našeho posluchače, že vlastně vidíš, třeba ty zakaboněné tváře byly vevnitř úplně nejšťastnější.
1: Ale vy zníte veselé, musím říct.
0: Ale zníte veselé, zníte jako, že jste jejich šéf, těch zakaboněných. Ale my víme, že ne, protože já si vás pamatuju z minulého vstupu před asi 5 lety. To jste nám doporučoval řetězy. Víte, my máme na vás složku tady. My víme.
2: Já to rozumím.
0: Vy jste nám doporučoval sněhové řetězy.
2: Řidičům kamionu, no.
0: Řidičům kamionu.
2: A, doporučuje občas i vám, no. Tohle situace.
0: Hele, a už je čas pomalu, ne, na řetězi? Už se to blíží?
2: No, tady jako teď jedou do Rokytnice nad Jizerou, takže dá se říct, že tady už to počasí se začíná trošku
0: lámat. Už to jede. Tak díky za telefon a hele, já přeju vám, protože jste plný splínu, to je poznat, abyste to překonal. Jo?
2: Díky, hezký den.
0: Tak jo, hezký den všem, jakože opravdu všem. Leo Šmareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy. Dopřejte

0: si lepší let z Emirates.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
4: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
5: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
10: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
9: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Evropa 2.
13: Posloucháte ranní show na Evropě 2, jsme zpátky, 6.50 a jdeme se spojit se Štěpánem Kozubem.

0: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
1: Jak se žije Kozubovi? Ptáme se Štěpána Kozuba v ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a vlastně to jsou takové ty páteční volání. Jo? Většinou se ptáme vždycky člověka, který tady je, třeba Jakuba Koháka, co bude dělat o víkendu, tak dneska se ptáme i vás. Co budete dělat o víkendu?
2: Rozumím, nevím ještě úplně přesně, co o víkendu, ale můžu vám říct, co dělám teď. Zachraňuji jezevčíka.
1: Co se stalo?
2: Jezevčík spadl do Ostravice, do řeky. Nějaké paní.
1: Jo, cizího jezevčíka.
2: Cizí jezevčík, no.
1: Vy jste takhle jako hrdinej.
2: No to ještě nevím.
1: Ještě nevím, znamená, jak to myslíte?
2: Ještě nevím, jestli tam skočím, já se připravuju za tím. Paní je taková urputná, já se připravuju. Já jsem jí slíbil, že ho zachráním, takhle jo, teď jsem si sundal botu.
1: Neměl byste spěchat?
2: Já se snažím, on furt pluje dál, počkejte chvilku, vydržte, si sundám jen druhou. Dobrý. Paní, vydržte tam nahoře, promiňte, já jsem v Evropě, víte? Já vím, že jsme v Ostravě, ale já jsem teď v Evropě, že volám. Dobrý, stojte tam, ať tam nespadnete taky. Já jdu, skáču pro jezevčíka, mobil mám u ucha, jo?
1: Mějte se.
2: Taky, na
1: skle. Počkej, to chcete to provést? Chcete nás provést?
2: Já vás provedu tou záchranou, nebojte, jo? Já plavujem na jednu stranu furt, takže můžu držet mobil.
1: Vy plavete ouško.
2: Počkejte. Aha, mám ho!
1: No, tak to je dobře.
2: Tak to není jezevčík, paní. To je strom? Vy jste to... Jo, ona má slepeckou hůl, tak já jsem si nevšiml, pardon. Plavu zpátky.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 6.57 je přesný čas, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já se tam Káti,
1: ano.
0: Co má připraveného za chvilku ve zprávách?
1: Ve zprávách, no tak vezmu vás třeba na Oktoberfest, protože ten už se blíží.
0: A začíná dneska?
1: Prosím tě, začíná zítra.
0: V sobotu až jo? Víš, je pátek.
1: Vím, no.
0: Pak začíná.
1: Ale podle tady zdrojů na mě vykukuje, že zítra. V Mnichově už zítra začne 191. ročník.
0: A jak o tom budeme moci jako ale mluvit zítra, když my zítra nevysíláme? Ale... Já jsem tady našel nějaký starý vstup o Oktoberfestu. Ty byla, tam bude možná Patrik.
1: Takhle láká tě to vy.
0: Takže tam bude možná Patrik. Čkej. Tak přátelé, pozor. Ne, se podíváme zpátky do minulosti, ani nevím do jakého roku.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska už jsme zmiňovali pití žlutého nápoje. Ano. A teď se budeme bavit ale o pivu.
3: Ano.
2: O pivu, mám tady finále soutěže pivo versus číča.
3: Mimochodem v těchto dnech, myslím, probíhá ještě stále ten beer fest v Německu, jak se jmenuje, Oktoberfest.
2: Oktoberfest?
3: Ano.
2: A oni ho mají v září, Oktoberfest?
3: Oni strašně pijou, no.
2: Ale že ho mají v září, když je to oktober jako říjen, ne?
3: No to je jako revoluce, že jo, velká říjnová.
2: Jo.
3: Taky nebyla v říjnu, že jo.
2: A oni hrozně moc...
3: Oni hrozně moc pijou, protože pijou tupláky.
2: No.
3: Obrovský prostě, to jsou myslím ty litrový, že jo, nebo ještě víc možná.
2: No.
3: A to je, tam je to strašný masakr. Bydlel nám tam kamarád.
2: Ano.
3: A účastnil
2: a
3: se...
2: A uklastal se.
3: No, měl hezký základ si udělal.
2: No, vlastně, když by si trošku jako šišlal, bys mohl říct, že oni hrozně moč pijou.
3: Jo, oni hrozně moč pijou.
2: Oni hrozně moč, oni člověče hrozně moč pijou.
3: No, tohle...
2: A jsme zpátky u toho, kde jsme byli zase.
3: Tohle říkají děti o tatíncích.
2: Že moč pijou?
3: Oni moč pijou, to říká maminka.
2: No, mimochodem jedna paní prohlásila, všichni chlapi pijou a ten můj darebák taky jí.
4: Let's go. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
6: Ty jsi přijel novým autem? Jasně, z Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Autovinkler Písek Fordy prostě umí. Autovinkler.cz Autovinkler.cz.
7: Mamut královal doby ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
8: Svoboda, odpovědnost,
9: naděje. Některá slova nestárnou.
10: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
9: Celý den vás čekají diskuze,
10: slavnostní čtení,
9: odhalení Havlovy lavičky,
10: vystoupení hudebních hostů,
9: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
10: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
9: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
10: Vstupné je zdarma.
9: Více na praha.eu.
5: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
11: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
5: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
12: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
13: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
12: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
13: Tohle si nesmíš nechat ujít.
12: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
14: Partnerem akce je Libánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
15: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
17: Evropa 2.
0: Tak pojďme na ten Oktoberfest a na zprávy. 7.03. Evropa 2 a Káťa Podrazka.
1: Krásné dobré ráno. V Mnichově už zítra začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. V areálu budou panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Tuplák vyjde v přepočtu minimálně na 360 korun. Buckinghamský palác se ostře ohradil proti tvrzení bratra princezny Diany Charlesa Spencera, který v nové knize obvinil krále Karla III., tehdejšího prince Charlese, z neúctivého výroku o jeho zesnulé bývalé manželce. Následník trůnu údajně po tragické smrti Diany v roce 1997 prohlásil, že bude brzy zapomenuta. Buckinghamský palác uvedl, že bratrská bolest může zatemnit rozum. A teď už Zuzka.
18: Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u Lipenské přehrady. Kraj na podobný krok nemá potřebné kompetence. Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzišských soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 na 11. kilometru ve směru na Prahu. V místě se tvoří kolona, čas navíc asi 20 minut a doprava se štosuje taky na D8 na 85. kilometru ve směru k německým hranicím. V tunelu Panenská totiž provoz blokuje porouchané osobní auto.
19: Tak si představte, že pro vás máme...
20: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Po ránu se především na Moravě vyskytují místy mlhy. Přes den bude převažovat polojasná až oblačná obloha. Více oblačnosti bude v Čechách, kde bude přechodně až zataženo. No a večer pak začne oblačnosti na celém území ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už pokračuje ranní show na Evropě 2.
21: Europa 2. Europa 2. Stay tuned.

0: 7 hodin 8 minut. Posloucháte Zrádce na Evropě 2. Ne, tak my jsme se nechtěli tady jakože...
1: No takhle, já se jmenuji Podrazka.
0: Ježíš Mariano, jo, my jsme se nechtěli.
1: Jo, jako Podraz, já to vždycky všude vysvětluju, když říká, jak se to píše a já Podraz, jakože vás někdo podrazí.
0: Kdo jiný by měl být Zrádce než Podrazký a Podrazka, to jsme my. Nechtěli jsme se tady samozřejmě přejmenovat, ale chceme se bavit o nové show nebo o novém ročníku show. Tak, myslím si, že bude nejlepší, když předáme slovo někomu, kdo to krásně shrnul. Totiž, předevčírem byl zveřejněn první díl, v televizi bude až v neděli, to je potřeba říct, ale my nemůžeme čekat až do neděle, to je prostě strašně jako daleko. To znamená, omlouvám se, lidi, co si to chtějí pustit až v neděli, tak asi bychom měli upozornit na spoilery, to znamená, že teď jakože asi... Asi blbý, no, blbý, chápu, jestli se chcete dívat až v neděli, ale my, fanoušci Zrádců, to musíme řešit už teď. Všude probíhají debaty a já vám pustím analýzu první epizody od Honzy VHRLK. Honza VHRLK. A já ji totiž podepisuju do posledního puntíku a já bych to takhle nedokázal asi sformulovat, takže nechám to na něm. A zároveň jenom to vysvětluju, pouštím to proto, protože s tím souhlasím. Takže podle mě ten první díl vypadal asi takhle.
2: Zrádci jsou zpět se svojí třetí řadou, která ještě víc pušuje ten žánr. Ale já si říkám, jestli se tohle nedá možná zbytečně moc překombinovat. Tohle jsou moje první dojmy z třetí série. Ještě budu točit každý týden ranking hráčů podle toho, jak si myslím, že se vedou ve hře, ale to vyjde až na konci týdne. Teď si pojďme říct první dojmy z té série. Celkově mě to strašně bavilo, bylo to zase extrémně intenzivní a zase mám pocit, že to jako zvedá ten strop a tu laťku. Na druhou stranu mám pocit, že ta laťka někdy musí někam narazit. A mám pocit, že se tomu jako blížíme, protože v té první epizodě je strašně moc dobrých aspektů, ale mám pocit, že jich je tam možná až zbytečně moc. Je tam ten úvodní twist, kdy místo vlaku jsou v těch dopravních kontejnerech, pak je tam twist s telefonem a pak je tam twist vlastně s tím, jak zrádci vybírají dalšího zrádce nebo zabitýho. To je za mě vlastně docela dost twistů na jeden díl a mám pocit, že to podráží nohy hráčům, kteří by mohli hrát takovou tu klidnou hru a jasně, nemusíš tam nic očekávat a s ničím počítat, to je pointa té hry, ale mám pocit, že trošku mi tam chybí ten klid, aby se oni nadechli a začali hrát ty svoje jednotlivé hry. That's one thing. Všechny ty nápady jsou super, nevím, jestli v jednom díle naraz, protože na druhou stranu je tam ještě plno lidí, kteří tam sotva promluvili, neměli jsme vůbec prostor je vlastně jako poznat a to mám pocit, že je škoda. A můj větší problém je asi teda s tím úvodním twistem, hlavně s tím kladivem, kdy se mi vlastně fakt nelíbí tady ta myšlenka toho, kdy to jde spíš do nějakého Squid Game, už to docela rezonovalo v komentářích, ale vlastně mi to za A to bylo nebezpečný, mohlo se tam něco stát jako s tím kladivem v momentě, kdy se tam o něj prali, ale za B mi už to přišlo taký trapný, že vlastně tam někdo jakoby holým tělem chránil to svoje jméno a vlastně mi to přišlo i taký neúctivý, kdy mám pocit, že Zrádci jsou prostě hra na úrovni a vždycky byla a tohle už je takový aspekt, který mi tam teď, když to mám promyšlený, vlastně tolik neseděl. Přišlo mi, že přece by to nemělo být o tom, že vyhrajou nějakou fyzickou přetahovačku tady, kdy prostě, když tam 35-letý namakaný právník bojuje s 50-letou spisovatelkou, která prostě asi není úplně fitness guru, tak mi to prostě nepřijde vůbec jako fair. Jinak je to zase extrémně přistylizovaný, myslím si, že na to, že to asi nemá tak vysoký budgety, tak to vypadá úplně ustřeleně dobře, to tomu vůbec jako neupírám, ale někdy si myslím, že je míň víc a mám pocit, že tady u toho premiérového dílu to tak bylo. Dej mi vědět, co si o to myslíš ty.
0: Já souhlasím.
1: Takhle, on popisoval La Island, ne?
0: Jo?
1: Neúctivý s kladivem, twist, fyzická přetahovačka, akorát ta 50-letá spisovatelka, to jsem tam nikdo neviděl.
0: Já na Love Island nekoukám, ale
1: no,
0: jestli...
1: No, ale jinak to sedělo, všechno to sedělo.
0: Ty jo?
1: Já tyjo, koukám.
0: 50-letá spisovatelka, že bych si to pustil jako tu bombšelku.
3: Ranní show My Favorite Evropy 2.

0: 7 hodin 16 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Chtěl bych se vám se podělit o vlastně takovou jakoby zážitek, který jsem měl včera.
1: Povídej, tak. Co se událo?
0: Byl jsem se psem v parku u řeky Vltavy.
1: Hele, to zní jak nějaký začátek vtipu.
0: Ne, takže...
1: Jednoho dne v parku,
0: ano.
1: Našel jsem tam Marku.
0: Tak byl jsem prostě s pejskem na trávníku, ano. U řeky. Mm-hmm. Přímo asi kousek od Karlova mostu. A tak tam jakoby jsem a najednou přistoupí jako cizinec, ptá se mě teda anglicky, jestli jako si může pohladit pejska a dá se se mnou do řeči. Mm. Jo? A z rozhovoru vyplynulo, že je z Kapského města.
1: Aha.
0: Ptal se mě, jestli jsem byl někdy v Kapském městě, říkal jsem mu, že jsem nebyl v JAR, mm-hmm. Neříkal jsem mu, že tady máme jenom takovou skupinu, to by bylo moc komplikovaný, ale že jsem prostě v Africké republice nebyl. A on teda říkal, že to je moc hezký a abych tam jako jel. A já mu říkám, no a vy jste z Kapského města, tak jak jste se jakoby dostal sem jako do Prahy, jak vás to jako napadlo? A on říká, on byl jako, že až jako překvapený, jak se ho na to můžu ptát?
1: Že to je jasný.
0: No, že je to jasný. A teď já, mě to zaujalo, že on je překvapený. A já mu říkám, jakože vy jako znáte Prahu a on říká, to si děláte srandu, že v Jihoafrické republice je teďka neuvěřitelný hype. Jakože Praha.
1: Boom jako takový.
0: Že jako boom. A že to vnímá tak, a teď to je ta věta, kterou chci říct, že si myslí, a že, on neřekl, že si to myslí, že to tak jako tomu spěje, že Praha bude nejnavštěvovanějším místem na světě.
1: Nekecej.
0: No.
1: Fakt
0: jako, že se dostane na úroveň třeba Paříže, nebo možná ještě před Paříž. Že bude jako Paříž, Řím.
1: Mm-hmm. A Prah.
0: A Praha. Možná Londýn. Aha. Ale možná Londýn no. Ještě.
1: Tak to je slušný, no.
0: A mě to vlastně vyděsilo, protože už teďka je tady turistů jako hodně. Hmm. A já říkám, a proč? No, že to tak jako nějak v té společnosti rezonuje. No. Že klasika, že jakože my, co Prahu známe, nám to přijde jako úsměvný, ale že se to takhle jako občas děje, že najednou někdo něco objeví, znáte to. No. A že se fakt může stát, že i když máme pocit, že Prahu jako znají, jako cizinci, že teď se to opravdu může takzvaně jako utrhnout.
1: Jako slyšet češtinu v Praze už je vzácná věc.
0: Je to tak, jako, že vlastně ty si to dáš srandu, ale že opravdu se může protrhnout nějaká bariéra a že jak to je vlastně neznámý, já nevím, taky příklad třeba, já teďka nedokážu rychle něco přijít, ale třeba mača, víš?
1: Jo, to je pravda, víš, že najednou všude se najednou, s mačou.
0: Najednou, jo, nebo jako takhle, takový věci se prostě dějou.
1: Je to tak?
0: Nebo to může být hudba, nebo to může být přesně město. Hmm. Takže jako možná nás teprve, jako nás, jako celý Česko, čekají, že máme pocit, že je tady turistů moc a přitom vůbec netušíme, co se na nás žene.
1: No, ale zase to jednou skončí třeba. Mača taky nebude na výsluní do nekonečna.
0: Nevíme.
1: No.
0: Nevíme. Takže Praha, jakože číslo jedna na světě.
1: Slušný.
2: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Prosím vás, Katka Říhová tady není. Já nevím, proč to tady ta paní a ten pán furt vykřikuje.
1: Taky nevím.
0: Takže ještě jednou.
1: Jak ho tam plácni.
0: Leoš Mareš. Káťa Podraská. Ranní show na Evropě 2.
1: Slušný.

0: 33, posloucháte ranní show na Evropě 2. Co si o tom myslíte, o tom, co jsme tady teďka otevřeli před chvílí, že Praha bude centrum turismu, ale na celoplanetární úrovni? Jasně, že v Praze byli vždycky turisti, ale jakože to má jít až do takového extrému. Třeba když jdete kolem Karlova mostu, tam projíždíte prostě kolem Klementína, tak to dneska normálně vypadá už, jako kdyby třeba na startu maratonu, jo? Víte, jak vypadá start maratonu? Že prostě tam je ten chumel lidí a vyběhne. A někdy ta Karlova ulice přes ten přechod, to vypadá normálně, že se tam běží ten maraton v té úvodní části. To je prostě masakr normálně. Jako já jsem šel jednou přes Karlův most a šel jsem bokem.
1: Jak bokem?
0: No bokem, jako když jdeš v pátek o půlnoci holce na bar pro drink.
1: Ježiš, to je krásná příměra, no.
0: Takhle jsem procházel Karlo, jakože přes Karlův most. Ranní show, dobré ráno, haló.
2: Ahoj, tady je Petr.
0: Tak Petře, povíš, svatý Petr volá.
2: Já si myslím, že v té Jihoafrické republice, v té Praze, největší reklamu udělal Radovan Krejčíš.
0: Nemyslím si, ale jako chápu, dobrý for, jenom připomínám, to bylo v minulém vstupu, já jsem totiž říkal, že jsem potkal v parku pána, ten mi hladil psa a přiznal se, že je z Kapského města a mluvil o tom, že v Kapském městě v Jihoafrické republice se mluví jako z hlediska cestování jen o Praze, nebo hlavně o Praze, a že Praha je number one pro Jihoafričany, chápete, taková dálka, že jo, taková dálka. A já říkám, a jak jste letěl? A on říká, no bylo to docela dlouhý, letěli jsme do Doha s Katarama. Aha. A z Doha...
1: To mají hezký letiště.
0: Krásný, no prostě on letí JAR Doha, Doha, Praha. A říká, no ale bylo to dlouhý a já klid se.
1: A stálo
0: dobře,
1: to za to.
0: Takže Force Krejčířem byl asi to, co jste chtěl říct.
2: Přesně tak.
0: A vy jste byl v JAR mimochodem?
2: Depa.
0: Málo lidí bylo v JAR. Možná opravdu bylo méně Čechů v JAR než jeho Afričanů.
1: No evidentně.
0: Evidentně, tak zatím mluvil jsem s jedným, že jo, tak to nevím. Ale děkujeme každopádně. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Takže?
3: Jo, z Brna.
0: Říkej, z Brna. Já si myslím, že by se to mohlo přenést, jako i k vám. Že vlastně, jak bude ta Praha předspaná, tak z toho budou profitovat i ty periferie.
3: No, bylo by to fajn. Já jsem chtěl říct jenom, já jsem v JAR byl několikrát.
0: No říkejte.
3: Ale to je jedno. Ale myslím si, až bude natočený seriál Tajemství všech tajemství,
0: no,
3: tak to teprve začne.
0: Dan Brown.
3: Protože já jsem žil asi 10 let v Číně a zažil jsem něco podobného právě, když třeba natočili nějaký film v Praze a potom začali jezdit Číňani mohutně do Prahy.
0: Je pravda, že vlastně oni, když natočili ty předchozí filmy, tak takhle Vatikán, Dan Brown, že jo, tam se Vatikán taky se navštěvoval vždycky a pak to byl úplně extrém. Je přesně pravda, že teď, když jedete Prahou, tak dost často narážíte na štáby Netflixu. Nebo ne Netflixu, myslím, že Netflixu. Jo, Netflixu.
1: Poznáš je, jako jo.
0: No, protože oni jsou všude a právě teď se právě v Praze točí to, co říkal tady pán Dan Brown, Tajemství všech tajemství.
1: Když to tak je asi dobrý se zajít ještě teďkon na Karlův most, protože pak už to nebude možný.
0: Zajít.
3: Pak už budou zácpy.
0: Jako může, zácpy jsou tam teď.
3: Jako na D1. No.
0: Ale možná, že to bude jako neprůchodný.
1: Vůbec.
0: Že tam prostě se nedostaneš. No. Nedostaneš se tam.
3: A nebo na stupenky.
0: Nebo to bude na stupenky, nebo tam budou prostě, budeš mít známýho prostě vyhazovače, ten bude stát prostě u té brány, na každé straně je ta brána, a ten bude říkat, ne, vy ne, a budou pouštět jenom holky dovnitř. Jenom holky, ty můžeš, pojď, dáš pánovi 5 kilo, pustí tě na Karlův most. No jo, myslím, že ten film tomu hodně pomůže. Teď se to točí na několika místech najednou, štáby Netflixu jsou všude. Tak díky za informaci, nebo za postřeh. Měj se. Jo, mimochodem, jak je v Brně? Já dneska jdu do Brna. Dneska tam je tady
3: teďka momentálně mlha, dost mlha, takže asi dost špatná viditelnost, ale určitě bude pěkně.
0: Bude pěkně.
3: Já jsem chtěl říct jenom, já jsem trošku překvapený, protože já vás poslouchám od 90. let, to znamená nějakých 30 let.
0: Ne.
3: A poslouchal jsem vás i v té Číně přes internet a dneska jsem se a mnohokrát jsem vám se zkoušel dovolat a dneska teda...
0: A dneska to klaplo. Ale byl jste výborný, teda musím říct, že to bude teďka ta ranní show. Já jsem to říkal vždycky, že ranní show má to nejlepší před sebou. My do teďka jsme se tak jako zahřívali teprve, ale teď během několika let to teprve začne být ono.
3: No vy máte dar od jiných rádií, možná teďka spoustu posluchačů se mnou zhodne, že jak vás poslouchám ráno, většinou v autě, tak jsme poslouchali od 6 do 9 a pak jsme přepínali třeba na Radiožurnál na Lucku, protože ti ostatní to jsou takový pouštěči písniček a to, eventuálně
0: to jsme my taky,
3: čtou zprávy z internetu, ale vy, vy máte dar, protože umíte vyrobit vtip, okamžitě reagujete prostě. A s Kozubem, to je výhra, to už vás teďka poslouchá určitě mnohem z lidí v Ostravě a tady na Moravě.
0: Tak jste milej. Tak jste milej, tak můžeme jít na kafe dneska. Jedu večer, v 9 hodin se můžeme potkat.
3: Na pohodě, kde?
0: Na Svobodě. Na Svobodě. Čau, ahoj. Ahoj.
3: Na shle, mějte se. Ranní show Evropy 2.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Do školy i do práce, dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus, pro zdravý pohled na svět.
11: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
17: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Love Island je zpátky.
21: A tentokrát?
20: Plný svodů a zakázaného ovoce.
21: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
20: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
22: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
23: Zpátky k muzice.
0: Zpátky k muzice. Ano, my jsme zpátky v ranní show a před námi je česká volba. Tak se soustřeďte, kdo by podle Čechů měl moderovat Stardance.

0: a 5 minut. Ranní show na Evropě 2 dneska s milovnicí Stardance, se zamilovanou divačkou tohoto pořadu, Káťou Podrazkou.
1: Já jsem do toho blázen, já to miluju. Těším se moc.
0: Káťo, jednou tam budeš tančit.
1: Jo, myslíš, jo.
0: Tak strašně bys si to přála, si řekla.
1: No je to tak?
0: A nechceš to moderovat? Teď je to volný, prej.
1: Tak nejdřív si to odtančím a pak to vezmu do rukou jako moderátor.
0: Jo. My máme českou volbu, kdo by podle Čechů měl nově, tedy příští rok, moderovat Stardance. Žebříček teď.
2: Česká volba na Evropě 2.
0: To dramatický teda, jako dramatický žebříček. Normálně všude se to samozřejmě v komentářích hemží různými typy a přáními. Mm-hmm. Všimně si, že hodně v komentářích spíš lidi píšou, kdo by to neměl moderovat.
1: Fakt, jo.
0: No, že ty lidi energeticky prostě to mají úplně špatně.
1: Tak to já teda zaznamenala jsem jí typy, kdo by měl.
0: Jo, já zase jo. Právě hlavně ne a teď.
1: Aha.
0: Jo, hlavně ne a já říkám, děcka, neblbněte. Neřešte, co by nemělo
1: být. Tak já jsem tam všude viděla tvoje jméno, ale asi jsem si nevšimla toho negativa na začátku.
0: Jo. Ano, hlavně jo, ne, hlavně ne, Mareš.
1: Zažeštějí právě.
0: Tak, mám žebříček. To znamená, všude jsou v komentářích tedy jaksi přání a nepřání. Potom všude jsme viděli typy sázkový kanceláří, tedy kurzy, ale my máme posluchačský žebříček, který sestavili posluchači Evropy 2.
1: Víš, co by se líbilo mně? Kdybychom se třeba inspirovali na Slovensku, protože mně přijde, že tam jsou střelci, že se toho vůbec nebojí a že tam prostě moderuje takovouhle akci nebo takovouhle krásnou show stejnopohlavní pár. To znamená třeba dvě ženský, dvě moderátorky.
0: Jo, tam mají dvě ženský, máš pravdu, ano, to je pravda.
1: Jako
0: dobře, ale
1: ne?
0: Já jsem viděl rozhovor, myslím, že to byla scenáristka nebo dramaturgině, nevím, kdo, nebo šéfová projektu, a ta řekla na konci rozhovoru, že může prozradit, že to bude muž a žena.
1: To už je jasný, to už je daný.
0: Nevím, jestli to je daný, ale řekla to. Že může prozradit, že to bude určitě muž a žena. Takže cesta ke dvěma ženám a dvěma mužům, nebo dvěma mužům je asi zavřená.
1: Mm-hmm. Pro ten nadcházející ročník.
0: No tak bylo to vyjádření, jo. Co jsem viděl. Takže jedeme klasika muž-žena. Mm-hmm. Takže na pátém místě, nebo tak typuj ty.
1: Já mám dát nějaký jméno, jo.
0: Kdo by měl podle Čechů nově moderovat Stardance? Já si tě nechám před prvním místem.
1: Aha.
0: Na pátém místě podle posluchačů Evropy 2 skončila Veronika Khek-Kubařová.
1: Tak to je buď jeden člověk nebo tři.
0: To je lidí, tyjo. Veronika. Přátelé, to nemá být trojce. Nemůže to dělat Veronika, Khek a Kubařová. To nejde. Mimochodem, překrásná.
1: A hlavně je to vítězka, ne? Nebo?
0: Možná vítězka dokonce.
1: Já nevím.
0: Milá. Ona je taková milá, taková prostě.
1: Minimálně je to účastnice téhle show.
0: No tak to je málo. No. To je jako my to opravdu minimálně. Ale nějaký, ona je ťuťu.
1: Jo?
0: No jasně. Nebo
1: tak
0: takhle.
1: Máš, jestli to máš vyzkoušený.
0: Nemám, ale prostě mám jí rád, no. Tak, čtvrté místo. Kdo by podle Čechů měl moderovat nově Stardance? Čtvrté místo, Libor Bouček.
1: Jo, jakože ten je za dva, jo? Že vystačí za
0: Libor,
1: dva.
0: Libor, ne, tak prostě, nevím, takhle to. Libor Bouček je to.
1: Že si vystačí sám.
0: Je to solový typ, stejně jako u Veroniky. Na třetím místě skončil tedy Leoš a Káťa.
1: A je to tady.
0: A je tady Káťa, ale vidíš?
1: No, a není specifikovaný jaká?
0: Ty jsi spíš Káťa, protože to je spíš Katka.
1: No, tak tam napiš, že to berem teda.
0: Tak, ale pozor, jsou dvě místa nad námi s větším počtem hlasů. Druhé místo Honza Čenský a Dana Morávková. Tady už je rovnou pár.
1: Honza Čenský teda musím říct, že k takovýhle akci se teda hodí, jako k takovýhle show. On je takový distingovaný, takový gentleman.
0: Tak oni ho všichni vidí pořád v těch pohádkách,
1: jo?
0: Jo,
1: princ, no.
0: No a první místo? Adéla Gondíková s manželem Jiřím Langmajerem. Vidíš to?
1: A kde je Hama?
0: Hama není v žebříčku.
1: Hama není.
0: Hamas není. Já to miluju, tu historiku, jak Aleš Háma je vlastně v běhu na tom terminále v letadle, nemůže chytnout ten let. To je jako reálná historka.
1: No.
0: A oni ho hlásili, že Hamas family.
2: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
0: Dokonce ještě můžu dodat, že tady ještě taková varianta, lomeno, kdo by měl podle Čechů nově moderovat Stardance, Adela Gondíková s manželem Jiřím Langmajerem, nebo bratrem Daliborem.
1: S Daliborem. Hmm.

0: Ranní show na Evropě 2, ještě se vrátíme na skok ke Stardance, protože vlastně já jsem ti říkal, že tě poprosím o tvůj tip před prvním místem a dělám to teď. Takže, Káťo, kdo by podle Káti Podraské měl nově moderovat Stardance?
1: Tak víš co, tak já řeknu někoho od nás.
0: Jako od nás, jako z Česka?
1: Ne, jakože z Evropy 2.
0: No.
1: Tak já dám Boba Švarce.
0: To byl nějaký interní vtip.
1: Ne, to bylo zcela vážný.
0: Jakože ví, že by mu to udělal radost.
1: No, že by byl dobrý.
0: To jo, asi. Bob je dobrý moderátor.
1: Skvělej.
0: Že si dala tip nebo přání?
1: Nevím, tak dva v jednom.
0: Dva v jednom. Dobře. Nevím, jestli bys vyhrála nějaký peníze. Si hlavně netipuj. A jakože si nesázej, nesázej. Ranní show, dobré ráno. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Lukáš.
0: Lukáši, máte slovo.
2: Jo, helejte se, já teda nevím, co teďko tam řešíte, krom teda Stardance. Ale chtěl jsem se zeptat, jak dopadl ten žebříček, protože já jsem musel odvést do školy.
0: Jo, ty jsi byl ve školce, tak prosím tě, pátý místo Veronika Kek-Kubařová, čtvrtý Libor Bouček, třetí místo Leoš a Káťa, druhý místo Honza Čenský a Dana Morávková a první místo Adela Gondíková s manželem Jiřím Langmajerem.
2: Hustý. A vy jste třetí, jo?
0: No.
1: Třetí, no.
0: Jak říká klasik, lepší být druhý než třetí, no, bohužel.
2: Jo, tak jeden kolega říká lepší mrtvej než druhý, ale to je zase jiná pohádka.
0: Fakt jo, lepší mrtvej než druhý?
1: To je drsný teda.
0: Drsný.
2: No, trošku...
0: Lepší je být druhý než třetí. Ale dokonce si to můžeme dát. Tak ale každopádně, a co malej ve školce, dobrý?
2: Ve škole.
0: Ty máš prvňáčka, no jak to dává po třech týdnech?
2: No on to dává asi mnohem líp než my teda.
0: A už dělá nějaký domácí úkoly?
2: No je, už od druhého dne.
0: Ty se líbí ty děti, což je taková tradiční věc, že nadšený ze začátku. A pak třeba ten třetí den přijdu a řeknu, jako stačilo, dobrý,
1: chtějí,
0: dobrý, zkusila jsem si to a už jako dobrý. Vy taky?
2: Jo. Zatím ještě, malej ještě teda ne, no já jsem jako dohromady chodil do školy 20 let, takže...
0: Aha, jako hodně.
2: Jako hodně, jo, takže když jsem mu to teda říkal, tak on jako ještě nemá ten pojem o tom čase.
0: Nepřijde mu to tak dlouho zatím?
2: No zatím ne, no, ale myslím si, že prozře brzo.
0: Tak jo, tak děkujeme za telefon, jsme rádi, že jsme mohli být jaká informační kiosek takový.
2: Jo, díky za info, mě to zajímalo, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.

0: než třetí. Co si o tom myslíš vlastně mimochodem?
1: Nevím, ale nedávno se mě ptal někdo, kolikátý budeš, když předběhneš druhýho?
0: No, to je v testu inteligence, no. Tato otázka. A kolikátý budeš, když předběhneš druhýho?
1: No, druhej.
0: Je to tak? No. Je to v testu inteligence. Když dáš IQ test, tak takovýhle otázky tam jsou.
1: Yeah.
0: Taky bych řekl první. Dobrý, ne? To je v testu IQ, tato otázka. Hmm.

0: déšť a už zase prší. Když jsme měli v červnu, že jsou jako déšť a už zase prší. Jsme měli černou starý pecky v Mikulově, tak přátelé, co by jsme za to dali, kdyby nám pršelo? To byly ty čtyřicítky, ty jo. My jsme kropili hasičským vozem lidi. Největší zábava na světě.
1: Měli jste si trošku zalhat.
0: Jaha.
2: Já vím, že jsem se nezeptal, jestli jsem tu jediný. Snad jsi mi ani nelhala, bylo to tak nevinný. Jenže nevinný lži nejsou, jako nejsou suchý slzy.
0: Může s nima ublížit a pak zase prší. Mimochodem prší? Bude pršet?
1: No, ale bude na Moravě, ale jenom úplně malinkato.
0: Malinkato.
1: Zanedbatelně.
0: Zanedbatelně. Když jsme zmínili starý pecky v Mikulově, příští rok to bude zase. Vstupenky jsou v prodeji, takže kdybyste chtěli 10. července. Nemáme to v červnu příští rok, ale až v červenci, je to sobota. Že jsou jako déšť, ano. 10. července, vstupenky na, pozor, ticketportal.cz, jo. Můžete se vybavit na příští léto už lískama.
2: Že jsou jako déšť a už zase prší.
0: A já předávám slovo tady našemu kolegovi Martinovi Cilářovi, tedy čtvrtému členu ranní show, to je takovej ten, prostě ten, jako když máte tu fotku, tak jak je těsně prostě mimo tu fotku.
1: Kantně takzvaně.
0: Úplně mimo kantnu už. Ne, nejlepší svatební DJ světa, Martine, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Mluvili jsme tady o různých otázkách v IQ testech. A ty jsi říkal teďka takový příklad, já jsem tě zastavil, říkal jsem, řekni to do vysílání.
3: No, mě říkal jeden generální ředitel na jednom teambuildingu, co jsem hrál, že řešili jsme tam nějaký kvíz a on říká, dej tam otázku, pokládám ji po každý na pohovoru, kolik je 20% z 80.
0: 16.
3: Správně. Ale že každý většinou řekne 20.
0: Jo.
3: Je to taky takové jako jenom jako slovní hříčka, jako že se na tím musí zamyslet.
0: Mám úplně radost, že jsem uspěl, ty jo.
4: Kde to stojí?
0: Halo, halo.
1: Halo, halo, bouralo se na D1 na 11. kilometru ve směru na Prahu. V místě se tvoří kolona, zdrží vás to asi na 20 minut, no a doprava se štosuje taky na D8 na 85. kilometru ve směru k německým hranicím. V tunelu Panenská totiž provoz blokuje porouchané osobní auto.
0: A přátelé, teď se soustřeďte, protože za chvíli, za 5 minut, tady máme obrovské finále soutěže. Slyšíte dobře? Jakože ale obrovské finále. Poukázka do Paládia na 10 tisíc. To čumíte saláti, co?
4: Ranní show Evropy 2.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
11: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
12: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
13: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
15: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
17: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 kilometrů. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
18: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.

0: Jdeme na to. Nákupní centrum Palladium. Místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat.
1: Najdete tady téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžete nově platit dárkovými kartami Palladia. Když nevíte, čím udělat radost, ano, pořiďte dárkovou kartu Palladia a zaručeně potěšíte.
0: A teď to přijde. Dnes soutěžíme o dvě dárkové karty do nákupního centra Palladium v Praze. Každá v hodnotě 5000 korun. Takže to je desítka a navíc. To můžete rozdělit. To znamená, nemusíte jich roztrhnout a můžete podělit dva lidi, nebo si to nechat celý. Je přesně 8 hodin a je tady finále. Volejte 257 400 888. Co s tou kartou nebo těmi kartami můžete udělat?
1: Můžete nakupovat celkem za 10 000 ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Palladia. Platnost karet je jeden rok. Svět je plný přání a vy si vyberte to své.
0: Halo, kdo to zvládnul a dovolal se?
2: Ahoj, tady Verča.
0: Verčo, chápeš to? V pátek 10 000 do Palladka, no tak to je jako kdyby ti přišel na víkend domů bombšel.
2: Nechápu, já mám pocit, že to je sen. Super, jsem strašně ráda, že vás slyším, hrozně vás miluju.
0: My tě taky milujeme, ale ještě počkej s těmi slovy chvály, protože ještě musíš odpovědět na otázku a to není sranda. Takže otázka je, doplň správně slogan, který je uvedený na nových dárkových kartách do Palladia. Mimochodem, teď to vlastně Káťa řekla, takže nespleť to, prosím tě. Za A. Kdyby si náhodou řekla blbý písmenko, musíme dát šanci někomu jinému, víš to?
2: No, vím.
0: Tak se soustřeď. Doplň správně slogan, který je uvedený na nových dárkových kartách do Palladia. Svět je plný přání. Za A. Svět je plný přání, vyber si to své. Nebo za B. Svět je plný přání, hlavně si nezapomeň účtenku. Nebo za C, svět je plný přání a ponožek není nikdy dost.
2: No tak, Ačko.
0: Se ti ulevilo, viď? Kde se ti ulevilo?
2: Docela dost, ale ještě furt ne, ještě nevím, jestli to je správně.
0: Jo, tak co řekneš teda? Ačko říkáš, Bčko nebo Cčko?
2: No Ačko.
0: Říkáš správně. Ačko, je to správně samozřejmě. Tyhle ty možnosti pro děti teda. Mohlo tam být za A, svět je plný přání, vyber si to své. Nebo za B, svět je plný přání, vyber to své. Jo? Nebo za C, svět je plný přání, vyber své. Jo? A lidi.
2: To by byla spocená.
0: Já byl spocený tak. Tak si vyhrála 10 000 tvých. Veroniko.
2: Krásný, super.
0: Čau.
1: Gratulujem.
0: My ti moc gratulujeme.
2: Moc děkuju.
0: Nazdar.
2: A vy jste nejlepší rádio, hlavně Lauši,
1: ty jsi
2: nejlepší.
1: Ty jsi... Taká tvoje známá, ne?
0: To je moje známá, já jsem říkal, aby si byla víc Verča. Nenápadná. Peti.
2: Dobře, tak jo.
0: Peti. Ranní show. Evropy 2.

0: 8 hodin 6 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Asi jste si nemohli nevšimnout blížících se voleb. Je to na každém billboardu, to byste museli jezdit se zavřenými očima.
1: Hezky jste řekl.
0: To byste museli jezdit se zavřenýma očima.
1: Hele, je to tak, všude jsou billboardy a plakáty těch politických stran a já musím říct, že mě teda jedna velmi zaujala, protože se mi moc líbí, že no takhle, já jsem se v podstatě rozhodla. Když jsem viděla tu kampaň, tak už jsem byla rozhodnutá, protože se mi strašně líbilo, že v podstatě nic neskrývali,
0: no,
1: že šli jako z kůží na trh.
0: No.
1: Když, jestli něco skrývali, tak opravdu jenom maličko. Hmm. Jo. A kdybys viděl ten slip, Leoši. Ten slib byl jako veliký, co tam měli.
0: Jako prostě se ti zalíbil billboard.
1: Ale já tomu budu věřit. Akorát ten název té strany mi přišel takový zvláštní, ale určitě budu volit. Calvin Klein se jmenuju. No, takže já jsem rozhodnutá, jako koho si dám do svý obálečky,
0: Až vysvětli mi to, jako, to znamená, to by se líbil billboard. Calvin Klein,
1: no.
0: A ty si to prostě vzala, že to je předvolební.
1: No jistě.
0: A kdo na něm byl?
1: Ti říkám, že šli jako z kůží na trh, mně se to líbilo.
0: A s čím jako šli, jo, z kůží, a já jsem totiž neviděl ty billboardy.
1: Ty jsi neviděl takže na, vlastně, na Calvina Kleina,
0: aha, jo. Takže já vlastně to nechápu.
1: No, ale tam byl prostě nějaký pán, který asi zřejmě půjde do politiky a byl úplně jako z kůží na trh, šel.
0: Jo, on je nahej, takže něco jako Beckham v trenkách.
1: Ano.
0: A to bys to líbilo? Jako,
1: a říkám ti ten slip, který jsem tam viděla.
0: Já vím.
1: Co jsem jako to, tak si říkám, zase, já bych tomu důvěřovala.
0: A neodradilo tě to, že to je Klein?
1: Klein?
0: No.
1: Ne, právě, že i...
0: Nevypadalo to, že je to Klein, jo?
1: Nevypadalo právě.
0: Spíš Standa Gross.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Love Island je zpátky.
6: A tentokrát?
5: Plný svodů a zakázaného ovoce.
6: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
5: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
13: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
16: Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2, 105,5 FM.
17: Evropa 2.
18: Evropa 2.
17: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2, 8 hodin 12 minut. Co nás čeká v té 15:45 do víkendu? Takže Jakub Kohák, Štěpán Kozub, Káťa Podraská. Co ještě?
1: Budeš tady taky?
0: Jo, já, Leoš Mareš. A Bon Jovi. Living on a Prayer. Zesilte si rozhlasové přijímače.
17: Radio Show.
0: Evropy 2.

Tolik slavných lidí jsem vyjmenoval, že nás ještě čeká v dnešním programu ranní show a jednu perličku jsem ani nezmínil, tu jsem si nechal jako na teď. My jdeme teď volat Richardu Krajčovi a za chvilku vám řekneme proč.

0: Richard Krajčo je vlastně něco jako John Bon Jovi. Co? Vysměj se v tom autě.
1: Jo, vy už mě slyšíte.
0: Jo, jo, ale to, je, to bylo hezký, to bylo hezký, že jsme tě slyšeli, že jsi se fakt jako zasmál tomu, co jsem řekl. Ty jsi v autě. Přátelé, na telefonu Richard Krajčo živě.
1: Ahoj, všichni vás zdravím, čau.
2: Dobré ráno, Richarde, dobré ráno.
0: Ahoj. Já vám vysvětlím ten důvod, proč voláme Richardovi, je takový až skoro trapnej. Prostě dneska je v kalendáři Krištof. Dneska je Krištof. A je pravda, že ty vlastně s Krištofem nemáš nic společného s tím jménem, kromě toho, že se tak jmenuje tvoje skupina. Jo.
1: Je to tak.
0: Já bych ti měl volat, když máš narozeniny, nebo když prostě je Richarda, jo, nebo něco, ale...
1: Ale víš co, nejsi jediný, strašně moc lidí nám přeje k svátku, jako...
0: No, tak svým, já taky mám vlastně pocit, že máš svátek. Takže, takže jsem si říkal, že ti zavolám. A mám několik otázek. První jsem neměl připravenou, k první si mě inspiroval tím, že si, když jsme ti teďka volali, jestli ti můžeme zavolat, tak si řekl, že jsi v autě a že jedeš do práce. Takže moje otázka zní, jak to vypadá, že jede Richard Krajčo do práce?
1: No, mám takové štěstí, že mě vyzvedl řidič, nabral ještě jednu moji kolegyni, která teda se mnou není před kamerou, ale je to paní maskérka a jedeme na další natáčecí den.
0: Já vy máte natáčení nějaký, jo?
1: No,
0: co natáčíte?
1: Práce.
0: Co natáčíte?
1: Natáčím seriál.
0: Aha, já jsem si myslel, že třeba jedeš dělat na poštu, nebo chápeš, že jsi do práce. Richarde, mám pro tebe zprávu. Já vím, že ty máš pocit, že natáčení seriálu je práce, ale není. To víš.
1: Není, aha, dobře, tak děkuji, jo, jako, že jsi mi to řekl.
0: To je stejně, jako kdyby jsi říkal, že prostě třeba vysílání v rádiu je práce. To není práce. Víš, my tady
1: to
0: máme...
1: Je to radost a je to koníček, ano.
0: Za oknem tady máme stavbu a já tady vidím lidi, kteří jsou fakt v práci. Jo? Tady probíhá stavba baráků. Ale ne, já to myslím dobře. Ty máš telefon u ucha, prosím tě?
1: Ano, máš telefon u ucha.
0: Tak, moje otázka. Náhoda tomu chtěla. Včera jsem viděl tvůj manažer, Honza Lippert.
1: Ano.
0: ZL Production, tvoje vlastně firma, která dělá zvuk, světla, pódia.
1: Ano.
0: Tak včera připomínala na Instagramu, že to je 9 let od památného koncertu kapely Krištof, dneska má svátek Krištof, na té neuvěřitelné planině na Strahově na kopci. Tak
1: ano.
0: Taky jsi si vzpomněl?
1: To víš, že jo, vzpomínali jsme s klukama, že to strašně letí ten čas a vzpomínali jsme na to, že je to už teda nějakou dobu a že by možná stálo za to si to zase někdy připomenout. Tak jsme tak povídali.
0: No ale a teďka tam asi už nic nebude, teď už se všechno přesunulo.
1: Ne, tam
0: do,
1: ne.
0: Všechno
1: tam
0: se přesunulo tam do Edenu, že jo, do Edenu.
1: No, protože Strahovský stadion už není v té formě.
0: Není, no, už není v té formě. Je takhle, je v havarijním stavu, spadlo by to s tebou prostě. A mimochodem Krištof Eden, to se tak jako nabízí, ne?
1: Uvidíme.
0: Uvidíme. Dobře, necháme to být. Uvidíme. Pojďme se teda věnovat tobě. Tobě, jak to říct, 50 klepe na dveře.
1: Je to tak.
0: A budeš mít svůj koncert Richard Krajčo 50.
1: Ano, na ten se hrozně těším.
0: A ty to máš nějak vyprodaný už, ne?
1: Už jo, už musím teda pochválit fanoušky, že to skoupili takhle strašně rychle. A taky se jim omluvit, že jsem nepřidal druhý koncert, ale já jsem chtěl, aby fakt ty narozeniny byly jedinečné, byly jediné a bude tam spousta překvapení a vlastně ty člověk zažije jenom jednou. Když by se to opakovalo, tak už by to nebylo ono.
0: No ale můžeš udělat jako přídavek. Já jsem měl třeba narozeniny s rodinou a přáteli přímo v den svých narozenin a pak jsem přidal ještě jeden koncert na Čapím hnízdě.
1: Je pravda, že já jsem zrovna předevčírem našel fotky naše společné.
0: No jo, to jo. Ježišmarja, ještě ke všemu, já volám tobě a bavím se o tomhle. To jsem nedomyslel, vidíš to, jako jak jsme tady byli úplně.
1: Vidíš, ale mi to zrovna nevadí.
0: Tak poslouchej, mám otázku. Aspoň tenhle ten vstup nevypadá jako reklamní, že prodáváme lístky do O2 Areny, že máš prostě vyprodáno. Tak ano. Kdy ti, já jsem se přiznám, nepodíval ani na, jakože na internety, jak se říká. Uh-huh. Kdy ti je 50?
1: Na den dětí 1. června 27.
0: Příští rok, takže jedeš
1: je
0: prostě...
1: Je to asi 3 dny po tom koncertě, vlastně já to oslavím s těma fanouškama.
0: Ano.
1: A toho prvního to oslavím tak, jak jsem zvyklý, takže jenom se svojí ženou, s dětma, s mámou a s bráchou.
0: Tak a jenom mi řekni teda, ty jsi říkal, že tam bude spousta překvapení.
1: Aha.
0: Zkus nás naště nalákat nějak.
1: No tak počkej, řekl bych, že tam vlastně se mnou objeví lidi, kteří dejme tomu, že těch 35 let nebo 33 let na té hudební scéně pro mě byly nějakým způsobem důležití. Což se samozřejmě odráží i v tom mém jako celkovém životě, i když je to jako...
0: Tak něco řekni, řekni nějaký jméno.
1: Nemůžu, hele.
0: Jedno, aspoň jedno.
2: Nebuďte slušnej, Richarde.
1: Počkej, bude řekněte tam jméno. Krištof.
0: Jo, nebuďte, bude tam Krištof. Nebuďte slušnej, řekněte jméno.
1: Hele, bude tam Krištof. Jako
0: bude
1: to,
0: tam Krištof.
1: Krištof, přátelé,
0: dobře.
1: Ale Krištof tam bude, bude tam samozřejmě Královohradecká filharmonie.
0: A mimochodem, a pak, než to dořekneš, pak říkej, pak.
1: No, no a pak tam budou ještě prostě různí moji kamarádi a známí.
0: Dobře,
1: no,
0: tak nic tebe nedostane. No. Bude tam Jágr?
1: A on nezpívá.
0: No dobře, ale chodí na tyhle akce, hlavně tvoje.
1: Jo, tak jo, on chodí teďka všude, Jarda.
0: Všude ne.
1: Určitě přijde.
0: Jarda bude. My už Krištof hrajeme a já jenom řeknu ještě takový oslý můstek. Víš o tom, že vlastně Krištof se jmenují i takový ty policejně dopravní akce, kdy se zastavují ty auta?
1: Ano,
0: jako,
1: ano.
0: Vnímáš to vždycky, vnímáš to, že to je... Nezastavili tě někdy na akci Krištof? Počkej, kdyby tě byla akce, policejní akce Krištof a že by tě zastavili. Nezastavili tě někdy?
1: Musím říct, že ne, že jak já mám na autě napsané Krištof, tak by si
0: ne. Počkej, ono to vypadá, že to je součástí akce. Říká, a ten je náš.
1: Tak, tak.
0: To je,
1: já mám maskování.
0: Pane podpraporčíku. Ale to je agent. Oni říkají, to je agent.
2: Bacha vedení.
0: Jedem! Tak Richarde, skoro jsem ti chtěl popřát k svátku a já to udělám. Užij si natáčení, pozdravuji ženu. Ať je Krištof, měj se, papa.
1: Díky, moc, vej,
0: a zůstaň tu se mnou.
1: Zůstanu. Ranní show My Favorite Evropy 2.

0: Krištof v ranní show na Evropě 2 v 8.26. A my se teď podíváme na Krištof, nebo na Krištofa, ale i tak, jak jsme to zmínili, v rámci té policejní dopravní akce. Dokonce jednou kdysi byla akce Mega Krištof, jako Mega Krištof.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti bude probíhat Mega Krištof, který dnes začíná. Kontroly policie budou skutečně mega důkladné.
3: Tak, zastavte si tady, pane řidiči, ke krajnici, pojďte.
2: Ano.
3: Tak, ukažte doklady od vozidla.
2: Tady.
3: No, to máte v pořádku.
2: Ano.
3: Ukažte.
2: Mám všechno
3: tady
2: pořád.
3: Máte tu, jak se jmenuje, tu.
2: Co?
3: Jak v tom jsou léky.
2: Lékárničku.
3: No, lékárničku, neopravujte mě.
2: Tady lékárničku, mám všechno v pořádku,
3: všechno
2: opravdu,
3: v pořádku.
2: Lékárničku, všechno mám.
3: Štepech. Co to máte na sobě za oblečení? Co to je?
2: To džíny tričko, no.
3: Džíny tričko. Co to je za barvy tohleto? Jak to můžete takhle sladit dohromady?
2: No to je černá a červená.
3: Prosím vás, takhle chodí akorát opravdu ubožáci. Zaplatíte pokutu 300 korun.
1: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.

0: páté. Ranní show na Evropě 2. Za chvilku Jakub Kohák, také Štěpán Kozub. To všechno stihneme, ale ještě předtím si dáme zprávy v půl. Na vteřinu přesně půl devátá. To je jak nějaký vlak. Půl devátá jede. Zprávy a Káťa Podrazka.
1: Krásné ráno, už zítra se můžete jít podívat na české korunovační klenoty. Symbol české státnosti a historického dědictví se opět po roce představují veřejnosti. Navazuje na tradici pravidelné podzemní výstavy, kterou zavedl prezident Petr Pavel. Zatím na výstavu mohly jenom školní skupiny. Výstava končí na svátek svatého Václava, patrona české země.
0: Už zítra se můžete jít podívat, byla první věta.
1: No.
0: A já teda se musím přiznat, že jsem se normálně úplně jsem vytřeštěl oči na já tebe. Vím, ty víš proč?
1: Jo.
0: Protože minutu předtím jsi se na mě takhle podívala a ptala jsi se, už zítra se můžeš jít podívat na akci Neonky v Brně, na akci Nelly Slovákový, jdeš tam? A já na tebe koukal, teď jsme se tady o tom bavili.
1: Ano.
0: A ty jsi začala zprávě, už zítra se můžete jít podívat a já. Ona dá normálně ty Neonky Nelly Slovákový do zpráv.
1: Tyhle zejte, ale je to strašně natřískané.
0: To je konkurence.
1: Zítra
0: takže
1: se dějou prostě velký věci, korunovační klenoty, jo, Neonky, Koťák, a prostě všechno.
0: Jo, zítra je Koťák, tak no. Řekneme ještě, náš kolega Koťák má velkou show v Pyramidě.
1: Ve Spirále.
0: Pardon, ve Spirále. Já jsem věděl, že to je špatně, ale to už si vzpomenu, tak se to jmenuje ve Spirále. Ale mně se líbí to rozdělení, jak to původní, jak jsme si to jako rozdělili. Když se jako podíváte na tu mapu a teď uvidíte Praha, výstava korunovačních klenotů. Brno, Neonky, spodní prádlo Nelly Slovákový. Jako při vší úctě, já mám Nelu rád, ale jako je to takový, jako, víš.
1: A tak to jsou zase brněnský klenoty, ne?
0: Je to tak. No. Počkej, teďka, to je fantastická, fantastická metafora. To jsou brněnský klenoty.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Já se tam
1: jenom, no, to si řekneme zítra.
0: To si řekneme v neděli hlavně. Ne, to si řekneme zítra. A jak často se vystavujou ty pražský klenoty?
1: Pražský klenoty jako, no až do toho svatého Václava.
0: Jak často, ale?
1: Jak často, každý den?
0: To jo, ale není to
1: jako
0: každý,
1: kolika,
0: každý
1: kolika
0: den v roce. To není to přece celý rok, ne?
1: Ne, je to vždycky jednou za rok.
0: Jednou za rok, já hledám, no, to porovnání aha, s tou brněnskou akcí.
1: Takhle.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
0: Pojďme pokračovat ve zprávách ještě. Měli jsme korunovační klenoty, jdeme
1: ano,
0: dál.
1: Českem se v posledních dvou týdnech masivně šíří podvodné SMS zprávy. Na první pohled vypadají jako běžné upozornění zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky, které napodobují VZP a snaží se z lidí vylákat údaje k bankovnímu účtu. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Stavba dopravního terminálu zkomplikuje dopravu v Jablonci nad Nisou. Zcela uzavřené budou po dobu výstavby části ulic Kamenná a Lipanská. Změny se dotknou i řady autobusových spojů městské dopravy. Změny v dopravě začnou od pondělí 21. září s přípravnými pracemi na stavbu, na které naváže demolice bývalé tržnice. Dopravní terminál vyjde na 470 milionů korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výslednou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už od přestávky vedl 2-0. Po změně strana se proti krajanům trefil český defenzivní univerzál Ondřej Kryčfaluši.
0: Počasí.
1: Už jo, tak jo. Přes den bude převažovat polojasná až oblačná obloha. Více oblačnosti bude v Čechách, kde bude přechodně až zataženo. Večer pak začne oblačnosti na celém území ubývat. Kdyby vás zajímaly teploty, 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Dámy a pánové, 8.34. A za chvíli už Jakub Kohák a Štěpán Kozub.

Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz

0: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
1: Jak se žije Kozubovi? Ptáme se Štěpána Kozuba v ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a vlastně to jsou takové ty páteční volání. Jo? Většinou se ptáme vždycky člověka, který tady je, třeba Jakuba Koháka, co bude dělat o víkendu, tak dneska se ptáme i vás. Co budete dělat o víkendu?
2: Rozumím, nevím ještě úplně přesně, co o víkendu, ale můžu vám říct, co dělám teď, zachraňuji jezevčíka.
1: Co se stalo?
2: Jezevčík spadl do Ostravice, do řeky, nějaké paní.
1: Jo, cizího jezevčíka.
2: Cizí jezevčík, no.
1: Vy jste takhle jako hrdinej.
2: No to ještě nevím.
1: Ještě nevím, znamená, jak to myslíte?
2: Ještě nevím, jestli tam skočím, já se připravuju. Paní je taková urputná, já se připravuju. Já jsem jí slíbil, že ho zachráním, takhle jo, teď jsem si sundal botu.
1: Neměl byste spěchat?
2: Já se snažím, on furt pluje dál, počkejte chvilku, vydržte, si sundám jen druhou. Dobrý. Paní, vydržte tam nahoře, promiňte, já jsem v Evropě, víte? Já vím, že jsme v Ostravě, ale já jsem teď v Evropě, že volám. Dobrý, stojte tam, ať tam nespadnete taky. Já jdu, skáču pro jezevčíka, mobil mám u ucha, jo?
1: Mějte se.
2: Taky, na
1: skle. Počkej, to chcete to provést? Chcete nás provést?
2: Já vás provedu tou záchranou, nebojte, jo? Já plavujem na jednu stranu furt, takže můžu držet mobil.
1: Vy plavete ouško.
2: Počkejte. Aha, mám ho!
1: No, tak to je dobře.
2: Tak to není jezevčík, paní. To je strom? Vy jste to... Jo, ona má slepeckou hůl, tak já jsem si nevšiml, pardon. Plavu zpátky.
0: Ranní show Evropy 2.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
11: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: A raz, dva, tři, 4,21.
14: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.

0: kroužku se Super Dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol a Kvído i hra s Chupa Chups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Máme tady pátečního Koháka, jak se říká tady tak jakože slangově.
2: Au revoir.
1: Jsme tady sami ve studiu teďka.
2: Konečně.
1: Vždycky je tady takových lidí.
2: Šmanko, to mám radost.
1: Pojďme pomluvit, děvčata.
2: Já jsem pro, tak kterýma začneme?
1: Máme tady jednu kat,

0: Katku nebo druhou Katku, takzvanou Káťu.
1: Aha.
0: Jo, tak jakože vyber si, začni. Kterou začneš?
1: Já bych začal tou druhou.
0: Tou druhou, tou, co je tady dneska.
1: Ano.
0: Káťou.
1: S Káťou, přesně tak.
0: Tak začni, pojď.
1: Všiml jsi, že ona nadbíhá chlapům?
0: Ani ne.
1: Ne, jo.
0: Ani, já vlastně, kdyby jsi totiž nadbíhala chlapům, byla by tu častěji.
1: Že? No, takhle. Ona to dělá rafinovaně.
0: Jak to dělá rafinovaně?
1: No takhle, já o tom nemůžu mluvit jako, jako vlastní jako zkušenosti.
0: Ano.
1: Ale ty jsi si vezl přes jako Rolsem posledně.
0: Cože?
1: Rádia.
0: Jo.
1: No, nedělej,
0: ale počkej, to, ale to bylo, to bylo loni už.
1: Jo, takhle.
0: Bylo loni.
1: To už je promlčený.
0: Já, ale ona potřebovala někam hodit, jako k lékaři.
1: Jasně, že jo. Dobře. Jak udělal prolítku udělat. No ne, a co ta první Katka? Teď ty.
0: No ta první... On hrozně hezky zpívá.
1: Mm-hmm. A to není pomluva, ne?
0: No to není pomluva, já nevím, čím jako bych...
1: Můžeš tam něco vytáhnout.
0: Je trochu při těle.
1: Opravdu? To jsem si nevšiml.
0: Ale málo.
1: No tak vidíš.
0: Tak jakože vlastně...
1: Že by to šlo víc ještě.
0: No tak to by šlo určitě víc.
1: Ano.
0: Ale jinak jako charakterově, to je bez poskvrny. Hodně pomlouvá lidi.
1: Mm.
0: Jo, ale tak jako...
1: Co říkala o mně?
0: No to nechceš vidět.
1: Chci.
0: Co říkala o tobě?
1: No.
0: Že jsi línej.
1: No, to je pořádku.
0: Že jsi...
1: Barvoslepej.
0: To neříkala.
1: Ne, jo.
0: To říkala. A chceš?
1: Jsem.
0: Ty máš na ní názor?
1: Já na ní mám takový, jako řekněme, černobílý názor.
2: Ranní show Evropy 2.

0: 8.53, posloucháte ranní show na Evropě 2 a Káťa Podrazka, jak přišla do studia, tančí jako mladá dívka na diskotéce
1: jak
0: tady.
1: Jak jako?
0: No jako kdyby si bylo 16 a šla si na dýzu, pustila tě máma, tak prostě mě to roztomilí, že tancuješ.
1: Jo,
0: fakt jako, že tady přátelé ve stoje tančí ve studiu, to je vždycky atmosféra a energie, děkuju za to.
1: To je jediná moje diskotéka, kterou já si můžu dopřát, že jo, tady prostě.
0: Tak, no ale ještě jednou ti za to děkuju. Ty jsi mluvila o tom, že teďka jsi tady zmínila, jestli teda ta paní, co to zpívá, jestli je...
1: Opravdová.
0: Jestli je opravdová nebo je AI. Nevím.
1: Nevíš.
0: A já využiju tady tu hozenou rukavici a řeknu informaci, které jsem se dozvěděl včera. Dneska, to ví tady Martin Cilář, se začíná prodávat novej iPhone.
1: Dneska, jako teprve se začíná prodávat, jo?
0: Ten novej, oni ho představili.
1: Že už je představený, ale koupit si ho můžeme až dneska, jo?
0: A teď je potřeba říct, oni představili 18 a pak to Duo.
1: Mm-hmm. No, takový rozkládací.
0: Ten rozkládací, to je taková jakoby velká věc. Tak Duo se ještě neprodává, to až v říjnu. Mm-hmm. Údajně, Martine, že jo?
2: Ano, dobré ráno.
0: Ale ta 18 Pro?
2: 18 Pro, včetně hodinek, sluchátek, je v prodeji dneska.
0: Ode dneška.
2: Ode dneška. A iPhone Duo je od 23. října.
0: Tak. A já jsem, ta informace, kterou jsem se včera jako dozvěděl, je, že funkci... Má novou funkci, není to vtip, jo?
1: No.
0: To skoro vypadá jako vtip. Má funkci, ta 18 Pro, že, a teď mě opravte, možná jsem to špatně pochopil, že ten foťák pozná, když je fotka upravená AI.
1: Počkej, jakože vidíš nějakou fotku, třeba na sociální síti a ono ti to jako nějak tam dá hlášení, že to je upravený?
0: Teď se ukazuje, že jsem si to možná nepřečet celý jako dobře, ale vím, že to má nějakou funkci, že to něco rozpozná, ale lidi to budou určitě vědět. Ranní show, dobré ráno. Haló?
3: No, zdravím.
0: Doufám, že nevoláte, jestli že chcete soutěžit o 18, že tu nemáme.
3: O Duo.
0: nemáme Duo. Kvůli tomu voláte, nebo voláte kvůli informaci?
3: Ne. Ono to bude fungovat vlastně tak, že vy jak to vyfotíte, tak to tam v informacích se napíše, jo, že jestli to je AI nebo ne. A bude to fungovat jenom v Americe, u nás ne.
0: Aha. Jakože je to jako důkaz, jakože v tom telefonu bude důkaz, že to není AI.
3: Jo, přesně tak.
0: Ale já tomu nerozumím jako prakticky, to znamená, já vyfotím něco a v tom telefonu, Martine...
2: Ty to vyfotíš a ta umělá inteligence v tom mobilu, ten procesor zjistí, jestli ta fotka je udělaná AI, nebo je to opravdu reál.
0: No počkej, když přece tím foťákem fotím někoho, tak to je jasný, že ten
2: to je jasný, ale
0: ten telefon to ví, ne?
2: To jo, ale ty můžeš fotit třeba, nevím, něco na obrazovce, nebo nějaký plakát,
0: jo,
2: nebo
0: takhle.
2: Něco takového.
0: Když vyfotíš prostě přesně udělaný plakát, tak on, ten procesor pozná, že to je udělaný přes AI, jo?
2: Je to tak.
0: Nekeci.
2: A já jsem dokonce včera ve storíčku viděl nějaký plakát na nějakou akci a jak ti to nahoře píše, jakoby, že třeba jsi to přesdílel, nebo tam máš tu muziku, která pod tím hraje, tak tam normálně bylo vytvořeno z AI.
0: Takže ty budeš moct namířit na nějaký produkt, nebo fotku, nebo tohleto, ten svůj telefon a ten telefon to rozklíčuje, jestli to je AI. A jak to pozná? Pozná prostě. On pozná sestru, nebo bratra.
2: To je ta rozšířená Apple Intelligence, která jakoby je integrovaná teď do těch iPhoneů, ale jak říkal pán, v Evropské unii díky jako GDPR a všem nařízením Evropské unie, tak to asi není kompatibilní. Jak říká pán.
0: Nepůjde to. Takže děkujeme za informaci a teda dneska začíná prodej. To znamená, teď je 8.57, že krámy otvírají za 3 minuty. Ne? Takže tam bude chumel už. Tam už bude houf.
1: Ale mě by každopádně přišlo zajímavější teda.
0: No.
1: Kdyby byla funkce, že bys někoho vyfotil, když jsi třeba single, a on by ti řekl, jestli ten člověk za to stojí nebo ne.
0: No.
1: Tomu já říkám jako upgrade.
2: Tak a tam je rovnou telefonní číslo, ne?
0: Rovnou telefonní číslo, no. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, slyšíme se?
0: Povídejte.
4: Tak to rozpoznávání je úplně stejný, jak to dělá některý sociální sítě, nebude jmenovat. A dneska ty AI modely vkládají data, které tam nevidíme. Takže není to úplně Apple Intelligence něco extra, ale je to tak, že dneska jsou tam vkládaný prostě data na to, aby už to jednotlivý další strany rozpoznávali, aha, že to bylo nebo nebylo vytvořeno AI.
0: Dobře.
4: A nový iPhone tuhletu funkci teda integroval a
0: Tak děkujeme. A je teda pravda, že ale se nás to netýká, že ta funkce v Evropské unii neplatí, nefunguje?
4: Je to tak, toho těch funkcí, které bylo představeno, bylo řečeno, že pro Evropskou unii momentálně nebudou.
0: Hele, a může v Evropské unii to mít to světýlko, tu baterku, to může? To bych to chtěl, že bych to potřeboval. Já chodím ráno se psem a potřebuji si svítit na hovno, jestli vyjelo.
4: Z Evropská unie od tohohle bude chtít ochránit, takže...
0: Děkujem, papa, ahoj.
1: Čau.
4: Mějte se.
0: Ahoj. Ranní show
5: Evropy 2. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
7: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
13: To je nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
14: Bez generace E2 by to nešlo.
15: My
14: děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
16: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy jsi objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
18: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyraste na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: 9 hodin 5 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2, my jsme již vysíleni s Káťou, jsi vysílena.
1: Je to tak, z posledních sil.
0: My jsme mladí z posledních sil, já poprosím tady tým ve studiu, aby zavolal naše následovníky. Připadám si jako...
1: Třeba novej vítr.
0: My jsme teďka jako ty, teďka je bájná řeka Styx. Podzemí.
1: Styx to jsou trenky, ne?
0: Styx jsou trenky, ale jinak je to řeka. A to je řeka, která zase tam je ten převozník a ten tě převáží do říše mrtvých. Hmm. To víš.
1: Musíš mít s sebou jak nějaký ono,
0: jak,
1: zlaťák,
0: jak,
1: ne?
0: Jak ono se tomu říká? Ne podzemí, tomu se říká jako záhrobí vlastně, no. Rozumíš? Jo? A jde o to,
1: že... Cháron, ne?
0: Cháron, výborně. Hmm. A ten Cháron tam jakoby je, vozí tě tohleto, víme to i z těch pohádek a teď prostě my musíme předat někomu to veslo, jinak nemůžeme vystoupit, chápeš? A nyní přichází najednou pocestný, ano, je tady skromný pocestný, čisté, ale záplatované šaty, fuj, tajksl, jak říká Jana Cihurman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno,
0: ahoj. Milý pocestný, vzal byste to za nás?
2: Za když jinak nedáte, viď?

0: 9.09, to už je čas after party, nebo prostě vysílacího týmu po nás. Dneska je to Jakub Štěpán, tady personální změny.
1: Začínají řádit chřipičky.
0: Chřipičky,
1: chřipičky, rýmičky.
0: Konec léta.
2: Takhle je to Štěpán za Štěpána, že?
0: Jak to?
1: Jo, počkej.
2: Kozub, ne?
0: Jo, takhle.
1: No to se nasadila laťku hodně vysoko, jako děkuju ti.
0: ale vidí. Takže takhle, až takhle dobrý to bude dneska.
1: Dobrý, hele, dobrý začal. Já už bych se do toho teďka jako víc nepouštěl.
0: Necháme to být.
1: Stačilo?
0: Co máš pro naše posluchače? Ty jsi Štěpán, kterýmu tykám.
1: To ti děkuju.
0: A protože ty jsi Jakub.
1: To je čest.
0: Tak Jakube, co máš pro lidi?
1: Při pátku sebe. Teď máš říct.
2: Tak to jsi odvážnej teda.
0: To?
2: To jako musím říct, že uvidíme, to je velký teda.
0: Ale vy to nevidíte, ale vlastně Jakub má takový baloňák a pod ním...
2: Ještě jeden, evidentně.
0: Devadesátkový. Za chvíli jsme zpátky. Leoš Mareš. Hej, Jakub Štěpán.
3: Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
3: Evropa 2, 88.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Přesně čtvrt na 10.
2: Sponzorem časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tak páteční počasí je důležitější než jakékoliv jiné počasí, takže...
4: Teploty 18 až 22 stupňů, přes den bude převažovat polojasná až oblačná obloha, více oblačnosti bude v Čechách, kde bude přechodně až zataženo, no a večer pak začne oblačnosti na celém území ubývat.
1: Tak, ranní show pro tento týden, pro třetí týden sezóny, to má za sebou, přejeme hezký víkend, v pondělí v 6 naschránou a teď Jakub Štěpán.
5: Ano, dobrý den. Dobrý den. Europa 2. Maximum.

0: Malinový sirup hétero Evropy 2. Jevča Kulhánková padla, doslova do písmene, kašlíčky s rýmičkou začaly po létě úřadovat do plných, no řekněme si to zcela otevřeně. Je to jenom začátek po létě, že jo? Bude hůř? Tak ať už jste kdekoliv, užívejte pokud možno ve zdraví pátečního dne. Podle čeho se pozná úspěšný život, tak i to probereme na E2, ale až za chvíli. Tak držte vlnu a krásný pátek.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hello, we're the Bell Coldplay. Catch you, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, that's right. Thanks.

0: the Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
3: Europa 2.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás faktoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
14: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Marianne. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Marianne a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Marianne.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
20: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Nepropásni zářijovou mateří doušku se super dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol a Kvído i hra s Chupa Chups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
22: Zpátky k muzice.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte páteční Evropu 2. Když se řekne úspěšný život, možná se někdo představí velkou kariéru, drahé auto, cestování po světě a ideálně ještě fotku z Malediv, aby o tom úspěchu viděli všichni ostatní. Jenže podle nového globálního průzkumu jsou naše představy ve skutečnosti mnohem obyčejnější. Lidé ve 30 zemích nejčastěji spojují úspěšný život hlavně s jistotou. Pro 65% je důležitým znakem úspěchu stabilní práce na plný úvazek, 58% zmiňuje vlastní bydlení a teprve dál přicházejí věci typu svatba nebo děti. Je zajímavé, že se v tom zase tolik neliší ani mladší generace. Nezdá se tedy, že by úplně odmítali klasický život, spíš mají menší jistotu, že na něj vůbec dosáhnou, takže možná naše definice úspěchu se zase trochu zjednodušila. Mít práci, ze které vás nevyhodí, bydlení, které zvládnete zaplatit a večer přijít domů s pocitem, že je vlastně všechno úplně v pořádku. A upřímně, to vůbec nezní špatně. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dante Minsky.
2: Kygo a Dante Minsky.
1: Tvoje nová muzika.

0: Evropa FM. Maximum nový muziky.
1: Datard uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datard, opravdový elektrospecialista.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Pozor, pozor. Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
6: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
5: Auto. Financování výhodněji než dřív.
6: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
10: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
11: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hermann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
13: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
14: Wow, běžci zbystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
15: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
16: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
15: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
16: Tohle si nesmíš nechat ujít.
15: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
17: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Představte si, že byste jednou měli rozhodnout, kdo po vás něco zdědí. Rodina je asi první volba, pak někdo blízký, oblíbený spolek, možná charita. Ale stát se v tomhle seznamu objevuje spíš někde hodně, hodně hluboko pod čarou. Češi totiž stále častěji sepisují závěť. A když už chtějí část majetku poslat mimo rodinu, dávají přednost dobročinným organizacím nebo různým spolkům. Jen loni vzniklo u notářů skoro 32 000 závětí, což je zhruba dvojnásobek oproti době před 10 lety. A nemusí jít rovnou o vilu nebo miliony na účtu. Odkázat se dá konkrétní částka, auto, obraz nebo jenom určitá část majetku. Stát přichází na řadu až ve chvíli, kdy žádná závěť není a zároveň se nenajde nikdo, kdo by dědil. No, takže Češi mají v poslední vůli očividně docela jasno. Rodina ano, dobrá věc klidně taky a stát ať se radši nic neplánuje. Během života od nás stejně nahrabe víc než dost, nebo Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
5: Už skoro 400 000 followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum.
6: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
7: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
6: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
7: Tohle si nesmíš nechat ujít.
6: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
8: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
11: Songy na přání.
13: Já bych si přál asi třeba...
11: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
14: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
11: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
11: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Posloucháte Evropu 2, 10. dopolední odbí. Před námi jsou čerstvé zprávy a s nimi je to Káťa Podraská.
2: Krásné dopoledne. Ode dneška až do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo víc než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. V Mnichově už zítra začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátora bavorské metropole. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. V areálu budou panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. A teď už Zuzka.
3: Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce na přístavbě nemocniční budovy A začaly před 2 lety. Dvoupodlažní objekt stojí na místě části někdejšího parku a travnaté plochy. V přízemí je urgentní příjem chirurgických oborů. V prvním patře je oční oddělení s vlastním operačním sálem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nepotkaly.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D11 na 65. kilometru ve směru na Jaroměř, Praha. Leží tady na vozovce paleta a v místě se prudce vybočuje. Na silnici číslo 27 z Jesenice na Plzeň i tady pozor. Za Kralovicemi vyšetřuje policie dopravní nehodu tak opatrně.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska bude převažovat polojasná až oblačná obloha. Více oblačnosti bude v Čechách, kde bude přechodně až zataženo. Večer pak začne oblačnosti na celém území ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá opět Kuba Štěpán.
1: Káťo, děkujeme. Už nahlížíme, co nás čeká v rámci pátečního maxima muziky. Zazní Support Lesbians, chybět nebude ani Bere, Miles Smith, anebo Oliver Herdens, Evropa 2.

0: A teď dopoledne trávíte ve společnosti Evropy 2. Teď je něco pro ty, kteří mají pejska, stačí jedna návštěva veterny a najednou zjistíte, že váš pes má rozpočet skoro jako menší domácnost. Granule, očkování, léky, péče, občas nějaký nečekaný zákrok a peněženka začne velmi rychle chápat, že tento člen rodiny rozhodně není levný koníček, že? Jenže právě tady se ukazuje, jak moc pro nás mazlíčci znamenají. Když je potřeba šetřit, spousta lidí raději omezí něco u sebe, než aby ubrala právě jim. Nové boty počkají, večeře venku se zruší, případně nějaký plány na víkend se odloží, ale když pes něco potřebuje, moc se o tom nediskutuje. Takže upřímně zajímalo by mě, co nejdražšího u vás váš mazlíček stál a přesto byste to bez váhání zaplatili znovu, protože pes možná nevydělává ani korunu, ale utrácet vaše peníze umí s naprostým sebevědomím. Hezký dopoledne, tady je vaše Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
14: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
19: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: S váma je vaše Evropa 2. Je pátek dopoledne, většina z vás předpokládám je v práci, možná ve škole a najednou se podíváte do kalendáře a tam na víkend nemáte vůbec nic. Žádná návštěva, žádná oslava, žádné, jen se na chvilku stavíme. A místo pocitu, že vám něco utíká, přijde často úplně obyčejná radost. Paráda, já nikam nemusím. Přesně takhle si ideální víkend představuje velká část lidí. Ne výlet od rána do večera, ne tři akce za dva dny, ale volno bez programu. Prostě vstát, až se vám chce, dát si dlouhou snídani a maximálně řešit, jestli se přesunete z gauče do kuchyně, anebo jestli to prostě ještě chvilku počká. Když už nějaká pozvánka náhodou dorazí, fantazie pracuje naplno. Lidé se vymlouvají často na únavu, nemoc, rodinné povinnosti a někdo dokonce i vytáhl únos mimozemšťany, což přeříkám, je vlastně jako docela závazek, že jo? Protože když kvůli volné sobotě radši přiznáte kontakt s mimozemskou civilizací než návštěvu u známých, tak si říkám, ten gauč musí být opravdu mimořádně pohodlný. Kacaj nebo Kygo a Whitney Houston, okoření další minuty tady u nás na Evropě 2. Tak držte vlnou.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
6: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
7: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
4: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
4: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Mirákulum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na Piggy.cz.
13: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeo week. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: Sovaným Kaigo, Sweat News na Féteru Evropy 2. Mimi Web, nebo jako Pondra okoření maximum muziky do 11. hodiny a s 11. hodinou přichází Pája Cejnár.
1: No, hezký pátek.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Já jsem tady před chvilkou mluvil o tom, že až polovina lidí po celém světě má nejradši plán na víkend takový, že není absolutně žádný.
1: Tak na tom něco bude.
0: Že otevřeš diář a nemáš tam nic.
1: To je hezký. To je hezký. Já třeba mám rád cíle, jo. Když jdeš někam na procházku nebo jdeme nějakou túru, já musím mít cíl, že vím, že si tam dám ten vývar nebo polívku.
0: To je motivace.
1: Malý pivo a takový, jo. A to prostě mám třeba i o víkendu, jo. Já vím, že tenhle víkend třeba mám tak trošku jako pracovní. Dneska ne. Dneska budu dělat dvě kuřata na plechovce piva a pozval jsem kamarády.
0: Takže zase vlastně. Ale to idiot, to teďka vyzní, jak jsi to řekl. Já dneska nedělám nic, to znamená, že mezi 11. a 13. budeš dělat úplný kulový.
1: Ne, já... ono to tak zaznělo, tyjo, vlastně. Máš pravdu, ale já rádio považuji jako... Já ho nepočítám do toho víkendového plánu. To je ještě jako týden, jo.
0: Je
1: ten víkend a víkend mě začíná, jakmile skončí rádio. No a těším se prostě, jak já rád jako hostím, no.
0: No uvidíme, čím pohostíš posluchače. Mix máš vyleštěný, byl tady ranní úklidový servis před víkendem.
1: On Leoš uklízel?
0: Říkám úklidový servis. Jo.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, který mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo.
4: Si Charlie Hebdo?
5: Exactement.
3: Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek. Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Father, tell me.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Odbyla páteční 11. hodina, vaše uši ladí Evropu 2. Teď Káťa má čerstvé zprávy, jdeme na ně.
2: Krásné dopoledne. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Odvolací senát se bude případem zabývat podruhé. Nepoprvé odsuzující verdikt zrušil kvůli vadám. Buckinghamský palác se ostře ohradil proti tvrzení bratra princezny Diany Charlese Spencera, který v nové knize obvinil krále Karla III., tehdejšího prince Charlese, z neúctivého výroku o jeho zesnulé bývalé manželce. Následník trůnu údajně po tragické smrti Diany v roce 1997 prohlásil, že bude brzy zapomenuta. Buckinghamský palác uvedl, že bratrská bolest může zatemnit rozum. A teď už Zuzka.
3: Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u Lipenské přehrady. Kraj na podobný krok nemá potřebné kompetence. Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluziškých soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace hlásí D2 mezi 42. a 11. kilometrem ve směru na Brno. Mezi 42. a 11. kilometrem minete pomalu jedoucí vozidlo údržby. Provoz pak brzdí omezení na D11 mezi 65. a 53. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhají tady práce na silnici.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes máme převážně polojasno až oblačno. Více oblačnosti bude v Čechách, kde bude přechodně až zataženo. Večer pak začne oblačnosti na celém území ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
1: Jak říkáš, Kačko, jsem ready a připraven společně se mnou teď Alex Warren anebo David Guetta, tedy Swims. Tak hezký pátek s Evropou 2.
4: Evropa 2.

Evropa 2 v hudbě nebude polevovat a pojedeme v podobném tempu. Tohle je naše oblíbená Starlight. No a následovat bude Katy Perry. 9,5 minuty po 11. Stále vám všem pohodovej pátek s Evropou 2.

0: Skvělá temperamentní Katy Perry na Evropě 2. Rasmus, Kenya Grace a Post It Geronimo, na to nedáme dopustit. Z dalšího maxima muziky Evropy 2. Chtěl jsem říct hudebního meny Evropy 2. Dopoledního hudebního meny Evropy 2. Tak hezký pátek vám přeju. No a v následujícím vstupu za pár minut si taky řekneme, já rád vždycky inspiruju, bude to takový inspirativní, jak jistý už mladík ve velmi mladém věku, 6letý kluk si splnil svůj sen, na nic nečekal a udělal velmi dobře. A já si myslím, že i mnozí z vás, že byste si svý sny měli plnit, protože sny se plní nejen o Vánocích. Tak uvidíme, třeba vás bude inspirovat. Tak nikam neodcházejte a zůstaňte s Evropou 2 i dál.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Posty ode mne získávají jedničku s hvězdičkou, vynikající song Geronimo. Tak, já tady mám příběh, který napsal opravdu sám život. Představte si, že v australských ulicích města Perth můžete zahlédnout nevšedního popeláře. Ale musíte mít trochu štěstí, protože tady ten mladý popelář, kterému je 6 let, operuje pouze ve třech ulicích kolem svého domu. Jo? A za popelnice má občas není vidět. Tak, jak už jsem říkal, je mu 6 let a jmenuje se Thomas. Představte si, že perská radnice to posvětila celé a on pravidelně vždycky, když jednou za týden přijedou popeláři, tak vylítne a jde jim pomáhat. Jeho rodiče mu nechali udělat takovou tu popelářskou uniformu, ty monterky, a vypadá absolutně skvěle. Všichni teď vždycky, když přijedou a operujou a on pravidelně pomáhá, tak sousedi vždycky na něj mávají, jako, ale on to bere tak vážně, jo, tu práci, že prostě tohle z toho vůbec nevnímá. Samozřejmě, on vždycky vezme takovou tu prázdnou popelnici a dává ji a rovná, aby byla perfektně připravená na další nálož od jistých lidí. Takže jde mu o to, aby všechno bylo na správném místě. A kdybyste viděli ta videa, jak má zápal v očích pro tu práci, protože si splnil svůj sen, od malička měl rád obrovská nákladní auta, no a právě popelářský auto bylo jedno mezi nima. Takže tady je vidět, že sny si můžete splnit nejen o Vánocích, ale i v útlém věku. Takže pokud máte nějaký sen i vy, tak budeme rádi, když si ho splníte. Držím palce, ať vám to vyjde stejně jako Tomasovi. To je prostě pecka. Evropa 2.
1: Novinky Evropy 2.

0: Európa 2. Maximum nový muziky.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
3: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Je tady pátek 18. září a pokud nemáte, tak doporučuji kino. No, v kině jsou od včerejška exkluzivní novinky, no a Evropa 2 vám je předkládá, jako někde na talíři. Tak co třeba ochutnat v bijáku tady ten film, no, schválně.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják, ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy.
3: You got time for another run?
4: No, I'm wrapped up for
3: the... It's outside the zone, so it pays double.
4: I can do that.
2: Je to obyčejný kurýr zdravotnického

0: v Holešovicích, v barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
1: I love you.
0: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Čas je nezastavitelný, je tady páteční poledne, ve vašich uších Evropa 2, teď Káťa tam pošle čerstvé zprávy.
2: Krásné poledne. Už zítra se můžete jít podívat na české korunovační klenoty. Symbol české státnosti a historického dědictví se opět po roce představují veřejnosti. Navazuje na tradici pravidelné podzimní výstavy, kterou zavedl prezident Petr Pavel. Zatím na výstavu mohly jenom školní skupiny. Výstava končí na svátek svatého Václava, patrona české země. Českem se v posledních dvou týdnech masivně šíří podvodné SMS zprávy. Na první pohled vypadají jako běžné upozornění zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky, které napodobují VZP a snaží se z lidí vylákat údaje k bankovnímu účtu. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
3: Stavba dopravního terminálu zkomplikuje dopravu v Jablonci nad Nisou. Zcela uzavřené budou po dobu výstavby části ulic Kamenná a Lipanská. Změny se dotknou i řady autobusových spojů městské dopravy. Změny v dopravě začnou od pondělí 21. září s přípravnými pracemi na stavbu, na které naváže demolice bývalé tržnice. Dopravní terminál vyjde na 470 milionů korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloa a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. Po změně stran se proti krajanům trefil český defenzivní univerzál Ondřej Kryčfaluši.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Řidiči se zdrží na D48 mezi 12. a 8. kilometrem ve směru na Olomouc, je tady zúžení. A pracuje se taky na D55 na 47. kilometru a jezdí se tu pouze levým pruhem.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno až oblačno. Více oblačnosti panuje v Čechách, kde bude přechodně až zataženo. Večer pak začne oblačnosti na celém území ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejner.
1: Jestli se chcete do něčeho dobrého zakousnout, počkejte si na flashback, víc neprozradím. Teď Damiano David, hezký pátek. Tady je Evropa 2.

Justin Bieber, Luis Capaldi, Fallout Boy a ne Fallout Boy, Fast Boy a bude taky flashback. Já bych teďka poprosil všechny vás, kteří máte rádi pokeše, tedy pokémony, abyste zbystřili, protože v Japonsku si připomínají takovým speciálním způsobem 30leté výročí pokémonů. Toto letí, co? A u této příležitosti si ve městě Tomakomai na ostrově Hokkaido otevřel asi nejkulatější hotel světa ve tvaru Pokéball, tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Víte, jak to vypadá, ten Pokéball? No a ten hotel, abyste měli představu, je to jedna místnost s výhledem na jezírko. Ten výhled je překrásný a má průměr pouhé 3 metry a tak se do ní vešla víceméně jen postel. Takže teďka to bude obrovský hit, všichni se budou sjíždět a budou se tam chtít ubytovat. Kolik stojí jedna noc, to tady nepíšou, viděl jsem fotografie. Ono se to docela hezky jako otvírá, jako ten pokéball, jo. No vypadá to prostě úchvatně. V lese, jezírko, otevřete si, skočíte do vody, no. Prosím vás, ona existuje taky soutěž nějaká, takže celkem k 30 letům Pokémonu bude vylosováno 10 dvojic, které získají bezplatné přespání na jednu noc, termínu od 8. do 18. října. No a na běžnou hotelovou rezervaci tak můžete zapomenout. No ale jestli to bude probíhat dál, to už tady jako neříkají. Já si myslím, že jako atrakce to není vůbec špatná věc. Prostě nevšední věci táhnou. A to my tady na Evropě 2 víme. Tak za chviličku flashback. Hezký pátek vám přejeme. Evropa 2.

0: jak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Kart Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Kart Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
11: Co se to děje?
10: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
11: Tak to musí slyšet každý.
10: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Love Island je zpátky.
2: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
2: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, Lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
6: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Pokud jste už po dnešním pátečním obědě, tak tady mám pro vás sladkou tečku, do které se budete moci zakousnout. Jmenuje se Choklit. Zní to nádherně. No a na koho budeme dneska vzpomínat? Rok 2004, Choklit a zpěvačka, která se jmenuje Kylie Minogue. To je prostě velký styl. Tak volme doprava, vzpomínáme. Rok 2004 byl skvělej.

0: RFM. Maximum nový muziky.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Svoboda.
6: Odpovědnost.
7: Naděje.
8: Některá slova nestárnou.
9: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
10: Celý den vás čekají diskuze,
9: slavnostní čtení,
10: odhalení Havlovy lavičky,
9: vystoupení hudebních hostů,
10: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
9: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
10: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
9: Vstupné je zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
12: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
14: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
13: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
14: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
13: Přece Hermann.
14: Hermann. Jistota na celý život.
15: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
15: Máš u sebe korunu?
16: Na co?
15: Na novou vanu ze Senesy.
16: Odkud?
15: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
16: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
17: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
18: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 kilometrů. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: Evropa 2, Likely, Krištofové, Krýšové mají svátek, nezapomeňte na ně, gratulace. 12.48, já všechno předávám mému kolegovi Jindrovi Eklovi, no a odcházím na víkend. Těším se, má být příjemný víkend. No tak si ho užijte, ať budete dělat cokoliv, tak vám přeju, ať se daří. No a v pondělí v 11 hodin se těším opět tady na Evropě 2. Nezapomeňte taky zítra, sobotní den z Extravaganza začíná ve 22 hodin. V neděli repeté hitparády od 18 hodin a od 20 hodin brzda a nep jakoby show. Tak mějte se hezky, Eva Farna, Ed Sheeran do 13. hodiny, potom čerstvé zprávy. Tak hezký pátek všem. Evropa 2. Jindro, pojď na to. Evropa 2.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
2: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebude štít jinak.
2: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
2: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
2: Já to jsem teď říkal.
0: A je to tak.
2: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.
4: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
0: A dáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji vám.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6.

dít i to, co ani nečeká.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: No pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdaláh II. A královna Rania tak zahájili oficiální návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. Společně se podíváme za Luckou.
3: Houbaři by měli být v těchto dnech opatrní při vstupu do lesů kolem Nového Boru na Českolipsku. Lesy České republiky tam odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají 3 týdny a budou se postupně přesouvat mezi několika lokalitami. Vstup do lesů ale není plošně zakázán. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Už zítra se můžete jít podívat na české korunovační klenoty, symbol české státnosti a historické dědictví se opět po roce představují veřejnosti. Zatím na výstavu mohly jen školní skupiny. Hlavní termín je letos od 19. do 28. září. Výstava končí na svátek svatého Václava, patrona české země.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Do kolony se dostanete na dálnici D1 ve směru na Prahu od 206. kilometru. V Ústí nad Labem v přístavní ulici se srazil nákladní vůz s osobním a nehodu hlásí i most. V Žatecké ulici se srazily 2 vozy.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně většinou oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo. Mohou se objevovat přehánky zejména na severozápadě. K večeru se vyjasní. Teploty se drží většinou v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 13. si slovo bere Jindra Ekl.
1: A je to tady, začíná moje vysílání. Co vám řeknu hned na začátku? Takovou velmi zásadní věc, která je důležitá v dnešní době a užijete ji, jak sklidnit svůj parasympatický nervový systém. Začneme už za chvíli tady na E2.

0: Posloucháte Evropu 2, mám tu jednu věc o Japonsku, který miluju, je to něco jako kdyby třeba jste někdy nějakou paní naživo nikdy neviděli a přesto jste do ní byli zamilovaný, tak já to mám s Japonskem, protože já tam nikdy nebyl, ale líbí se mi to.
1: Rozumím.
0: Směje se samozřejmě už Zuzka, která tam byla na rozdíl ode mě.
1: Ano. Je to tak.
0: Zuzi, já třeba koukám, víš, na různý japonský videa, typu, jak třeba dělají, protože oni jsou, že jo, prakticky prarodiči denimu, džínu. Tak třeba koukám na dvouhodinový video, jaký je proces výroby džínu. Úplně to miluju. Nebo třeba koukám na japonskou kavárnu, jak od rána už tam pečou i v té pekárně teda.
1: Ano.
0: Ty kroasány a to všechno. A strašně se mi to prostě líbí. Ten vibe, prostě ty města, ta příroda. Mm-hmm. Ještě jsem něco jako opomněl, co je krásný.
1: Já bych tě tam rovnou poslala, hele.
0: Že jo? Mm. Co se ti nejvíc líbilo na Japonsku úplně ze všeho? Kdyby si měla říct tu nejvíc jako věc, která ti utkvěla, jakože wow, tak to je úplně topka, jako. Je něco? Vzpomeneš
1: si? Mě asi celkově ten dojem, který to jako navodí, ten pobyt
0: ano,
1: tam.
0: Ano.
1: Protože ta mentalita lidí je úplně jiná.
0: Jasně.
1: Fungují úplně jinak.
0: Ano.
1: A
0: i když je tam schon, tak je tam zen vlastně trošku, ne v tom?
1: Vlastně ano.
0: Že jo?
1: Vlastně ano, je to zvláštní, ale je to tak, že každý si jde po svým,
0: mm-hmm.
1: nestará se vlastně mm-hmm. o druhýho,
0: mm-hmm.
1: ale je to takový jakoby schon, zároveň klid, jako to, co nám tady asi chybí.
0: Viď?
1: Mm.
0: Ono je to těžký, to, já vím, že jsem tě teďkon jako hodil do nekomfortní tý pozice, protože ono slovy se to těžce popisuje, že jo?
1: Jako musím říct takto, ne, že bych byla zběhlá v tom, že každý měsíc někam jako letím, nebo
0: ano,
1: tak,
0: ano.
1: Ale z toho, ze svých jako zkušeností musím říct, že cestování po Japonsku ve mně zanechalo fakt jako stopu.
0: Jasně, to se vůbec nedivím. Oni tomu z nás říkají nějak ikigai, nebo něco, to je takový ten životní styl. Vlastně, mm-hmm. jako bejt v klidu. A ono vlastně to není náhoda, protože už jsem koukal třeba už jako od školky, tam mm-hmm. jedou věci. Ty jsi teda viděla tam málo dětí, což není překvapivý.
1: No za 14 dní dvě malí děti.
0: No, což je teda děsivý.
1: Vůbec, jako nenarazíš.
0: No ale viděl jsem právě v rámci těch videí, jak jsem uchylák a koukám na to. Tak tam bylo nějaký video, jak prostě funguje školka a potom jako základní škola v rámci dětí.
1: Mm-hmm.
0: Hele, a oni normálně na pravidelný bázi třeba dělají takové cvičení, že takový ten zvuk třeba deště, jo, mm-hmm. například, když slyšíš, jak prostě venku prší, tomu se říká takzvaně white noise, mm-hmm. je to bílý šum,
1: ano.
0: A je to vlastně něco, co člověka, co váš mozek velmi zásadně uklidní.
1: Mm-hmm.
0: A ty děti normálně dělají to, že hromadně vlastně se postavějí a třou takhle rukama. O sebe.
1: No a tady máš odpověď na to jako...
0: A když tře 20 dětí, no. tak to fakt zní v tu chvíli, jako když venku vlastně jako je prší.
1: No a oni jsou v klidu a
0: přesně
1: tím
0: tak.
1: pádem s tím rostou od dětství
0: přesně
1: až
0: tak.
1: prostě do dospělosti. Takže
0: no.
1: oni jsou v klidu,
0: no jasně.
1: v zenu.
0: Jasně.
1: A my?
0: No pozor, ještě vám můžu doporučit jednu věc. Když sedíte třeba v kanclu, teď jste vystresovaný, to prej taky funguje a
1: no.
0: je tam spojený taky tady ten white noise.
1: Mm-hmm.
0: Vy se vlastně jako obejmete a hladíte se po ramenou.
1: Sami sebe?
0: Sami sebe hladíte po ramenou a to prej je neuvěřitelně jakoby silná metoda, jak sklidnit svůj parasympatický nervový systém.
1: Hele, sami sebe dobrý, teď si představ, že bychom se museli jako navzájem.
0: Hladit navzájem.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Paslou cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Datart uvádí Dny Marian.
9: Dny Marian, jo.
8: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
11: Co se to děje?
10: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
11: Tak to musí slyšet každý.
10: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
13: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
14: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
15: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
16: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
17: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
18: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
19: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2 a mám tu takovou pozvánku do online prostoru na Koťák Live, což je moderní česká late night talk show, kterou moderuje náš kolega Kuba Koťák Kotek. Dvakrát týdně přináší energický mix rozhovorů, zábavy a nečekaných momentů, inspirovaný světovými formáty, ale pevně zakořeněný do českého prostředí. Do studia si Koťák zve, jak jsem říkal, výrazný, zajímavý osobnosti od umělců, hudebníků, sportovců, tvůrců až po podnikatele či kontroverzní postavy, které hýbou společenským děním. Rozhovory samozřejmě nejsou takovým klasickým povídáním, ale otevřenou a často nekorektní jízdou, plnou vtipu, nadhledu i upřímnosti. Koťák Live vychází každý úterý a čtvrtek v 19 hodin na YouTube kanálu koťák.cz a o den později potom hned ráno, tedy ve středu a v pátek, hned ráno v našem podcastu YouRadio Talk. Tak si to můžete případně dát. Mimo jiné, teď aktuálně bylo vlastně ve čtvrtek zveřejněn tedy další díl Koťák Live, to konkrétně s Michalem Horákem, s písničkářem a hudebníkem. On v tom rozhovoru s Koťákem rozebral neustále srovnávání s Pokáčem a vysvětlil přítomnost křečka ve svém merchandisingu. A navíc ještě zhodnotil svoje učitelské poslání a poodhalil zákulisí vzniku hitu Hejte to. Tak to vše tedy v rámci Koťák Live, už tedy od včera na YouTube, od dnes od rána na YouRadio Talk.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
3: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
8: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
11: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
11: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
12: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.

0: návštěv tenisových utkání. Zejména tady US Open a tak dále, a už dokonce díky tomu, co se teď dělo na tom posledním US Open v New Yorku, tak už se k tomu staví nějakým způsobem i Wimbledon, který bude v roce 2027. Už tam nějakým způsobem se snaží předejít těm věcem, které se teď udály v New Yorku. I vy si sledujete tenis, jo. Každopádně je to sport, kde to fandění úplně jako není tak veliký, tak zásadní jako třeba na fotbala nebo hokej. To je jako jasný. Na druhou stranu vždycky jako to publikum a jeho povaha je o tom, jaká je to země, jak je to město, jak v tom městě ty věci jako fungují a podobně. Nicméně, jak jsem říkal, v New Yorku v rámci US Open několik momentů, který teda nevypadaly úplně dobře. Například byl tam zápas třeba Naomi Osaka, musel rozhodčí zasahovat, jo. Díky tomu, že byl prostě hluk a natáčeli si influenceři prostě v hledišti nějaké svoje jakoby věci. Během toho zápasu, kde se musíte fakt soustředit, jo. Ještě lepší situace, nebo zábavnější, nebo legračnější teda byla, kdy vlastně jedna hráčka se šla stěžovat rozhodčí, že nemůže podávat v klidu, protože cítí trávu. Jo, že někdo v hledišti kouřil prostě konopí, jo, nebo nějaký ten vaporizér, nebo nevím co. Zkrátka, že tam byla cítit tráva. No jasně, vzhledem k tomu, že to je New York, kde je konopí tedy legální, tak jako fajn, ale vzít si to vyloženě na hledišti jako tenisu, nevím, možná se potom líp na ten tenis dívá, je to otázka. Kvůli tomu právě Wimbledon údajně jako avizoval, že bude zásadně přitvrzovat pravidla. Takže jestli jako byste se chtěli případně tedy chystat na Wimbledon, tak je jasný, že už budete mít tu klasu, jo. Že prostě nepůjde na Wimbledon jen tak někdo. Ale jestli jako jsou tam nějaký influenceři, tak počítejte s tím, že tentokrát budete muset jako by předvést absolutně jako bezchybný chování. Jak je s tím konec?
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Pozor, monsieur Paty.
3: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, kterým mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo. Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek. Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeo vík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
6: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Dobrý den, tady Evropa 2, 14. hodina odbyla. Pojďme na aktuální zprávy, které připravila Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony během akce Dny NATO. Konají se teď o víkendu 19. a 20. září. Zácpy mohou vznikat v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci vlakem. Právě ty budou posílené. Více vlaků pojede i v opačném směru. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: V Jaroměři na Náchodsku dnes může být slyšet střelba. Město uklidňuje obyvatele, že jde jen o vojenské cvičení. To potrvá až do 25. září, tedy do příštího pátku. Podle informací města mohou lidé v některých lokalitách zaznamenat zvýšený pohyb vojáků a vojenské hlídky, ale také cvičnou střelbu a přelétávání dronů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na ledě soupeřů. Trenéři celků působili v minulé sezóně u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík. Pražanům bývalý trenér 20 Patrik Augusta.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, na 69. kilometru ve směru na Prahu máme odstavené vozidlo. CHEP hlásí nehodu v Březinově ulici, srazily se tu dva vozy a v Ústí nad Labem dejte pozor na dvou místech. V Masarykově ulici osobní vůz srazil chodce, v Přístavní ulici pak nákladní vozidlo se srazilo s osobním.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, na severozápadě se může objevit slabý déšť. K večeru očekáváme, že se vyjasní na většině území Česka. Na teploměrech naměříme 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 14. opět taky Jindru Ekla.
1: Tak máme po zprávách, čeká nás za chvíli rubrika Kultovka. Podíváme se taky na zdražování, konkrétně u mobilů. Hodně vás to překvapí, tak držte vlnu, jsme Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je čas na dnešní kultovku a dneska si dáme jeden z nejlepších songů, který kdy byl vůbec napsán a nahrán. Pochází z Kanady, je to rok 1997 a na něm zpěvačka Shania Twain, která country proslavila i v popových vodách. Pojďme si to dát, tohle má fakt atmosféru. A myslím si, že už to jen tak někdo netrumfne.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Baur 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
16: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď mečbol, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
17: Zpátky k muzice.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu jednu věc, kterou možná už budete vědět, takže se omlouvám, jestli vám budu připomínat něco, co už jakoby víte. A ještě navíc je to teda věc, která není zcela jako pozitivní. Takhle, vždycky, když si koupíte nejnovější produkt od někoho nebo od něčeho, koupíte si prostě třeba nový telefon značky Apple, tak ta starší generace, ne, vždycky byla levnější potom. No, logicky, že? Vždycky prostě starý model, to je to samý s automobilama, můžete jmenovat tisíc produktů, ne? Když vyjde ten novější model, ty starší automaticky zlevňují, že? No, tak už to tak neplatí. Alespoň tedy u Apple ne. Protože Apple zdražil i loňský iPhony, jo? Nejen, že tedy ty nový, který teď vycházejí díky té krizi v rámci čipů, jo, protože AI skupuje všechno na sebe, tak samozřejmě nejenom ty iPhony nejnovější 18 Pro Max šly o 1000 korun nahoru, tak ale i zároveň ty starší, to znamená 17 nebo iPhone Air, ten dokonce zdražil jako velmi zásadně. To je až jako skoro neuvěřitelný. Vzhledem k tomu, že září, jak jsem se hned vzpomněl na rodiče, na vás, všechny rodiče, dětí, kteří samozřejmě vyrážejí do těch škol, a jako bohužel je to tak, jo, že prostě jako co vytáhne to dítě z kapsy, tak to je pak jako nějaká příčka na žebříčku prostě toho, jak se tam ty žáci jako renkují navzájem, jo, že když máte prostě blbej telefon, tak už se z vás dělají srandu a tak dále. Teď nedej bože, kdyby jako někdo chtěl třeba ten novej Duo, že? Ten zavírací. Tam je snad maximální cena asi 96 tisíc, což je fakt absolutní úlet. A nevím, jestli vůbec jako zmírní, jo, tuhle tu nepěknou realitu třeba i fakt, že se aktuálně vláda tady chystá na to zakazovat třeba sociální sítě, mobily celkově žákům. Uvidíme. Ale myslím si, že už je to tak rozjetý, že už je to tak velká nabalená sněhová koule, že tu už nikdo nezastaví. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
4: Song za trest.
7: Jsem úplně vytočená, kluci.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
6: To je retard.
4: Na Evropě 2.
8: Pozor, pozor. Auto už pětkrát v Praze.
9: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
8: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
10: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
11: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
12: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
13: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
12: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlade delní.
12: Na Evropě 2.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Startuje dnešní odpolední show a zprávy po 15. hodině pro nás má Zuzka Kozáková. Hezké odpoledne s Evropou 2.
2: Vítejte u zpráv. Českem se stále ve velkém šíří podvodné SMS zprávy. Vypadají jako upozornění zdravotní pojišťovny na dluh a požadují hned zaplatit. Vedou ale na podvodné stránky VZP a chtějí vylákat údaje k bankovnímu účtu. VZP ale nikdy neposílá podobné SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 až 12 let vězení. Nemocnici museli ráno kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Teď už se společně podíváme za Luckou.
3: Po rozsáhlé rekonstrukci za 100 milionů korun se náměstí Osvobození v Kuřimi na Brněnsku znovu otevře veřejnosti. Oficiální otevření náměstí bude součástí víkendového programu oslav. Náměstí dostalo novou sochu, fontánu, víceúčelovou budovu i lavičky a stolky. Sloužit bude kulturním a společenským akcím i jako místo pro vánoční trhy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nepotkali.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Odstavené vozidlo kvůli defektu je na 169. kilometru. V Českém Těšíně ve Frýdecké ulici se srazil autobus s osobním vozem a v Ústí nad Orlicí máme nehodu v Moravské ulici.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zítra pak bude většinou polojasno, později odpoledne a hlavně na večer očekáváme oblačnost, která přijde od severozápadu. V průběhu dne pak naměříme teploty v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A páteční odpolední show začneme jednou dobrou zprávou o zlepšujícím se stavu naší země koule. Tak buďte se mnou na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Zdravím ze studia Evropy 2, odpolední show, a přicházím s dobrou zprávou ohledně naší planety, a to sice ohledně ozonové díry. Možná si pamatujete, jak se zvedal ukazovák. Já si to pamatuju ze svého dětství nebo dospívání, kdy se říkalo, že ozonová díra nad jižním pólem vlastně se neustále zvětšuje a že to může být v budoucnu problém, až se ten ozon zúží a ta díra se zvětší, takže můžeme očekávat velký nápor toho slunečního záření, UV záření, a že to může způsobovat rakoviny kůže a tak dále a tak dále. Tak dobrá zpráva přichází právě teď, přátelé. Od roku 2000 se ochranný obal země zoceluje a zotavuje. Možná si říkáte jako správní konspirátoři, my jsme vám to říkali, ta země si s tím nakonec poradí sama. Není to úplně pravda, poradila si s tím sama ta země koule, ale je to pod vlivem protokolu, takzvaného Montrealského protokolu z roku 1987, který zakázal všechny freony a jiný škodlivý látky, které tu ozonovou vrstvu zužovaly neustále a ničily. Takže vlastně, hele, dobrý rozhodnutí, a ozonová díra se zoceluje a zlepšuje a zaceluje. Nicméně, to je teda nad jižním pólem. Blbý ale je, že teďka se ten ozon zužuje v oblasti nad Evropou, Grónskem a Japonskem zase. No, takže my vlastně nad Evropou máme jednu z nejužších ozonových vrstev a tím pádem je slunce vlastně silné a to UV záření silné, takže se musíme hodně mazat krémama, no, tak pozor na to. Ale dobrá zpráva je, vždycky dobrá zpráva, že se díra hojí, teda ozonová díra. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Love Island je zpátky.
13: A tentokrát?
12: Plný svodů a zakázaného ovoce.
13: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
12: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
14: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Nepropásni zářijovou mateří doušku se super dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol a Kvído i hra z Chupa Chups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
18: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: pum pum girl.
1: Váš rádiový přijímač úspěšně zachytil frekvenci Evropy 2, posloucháte odpolední show. A máme tady pohled do budoucnosti velmi blízké, doufejme, a to sice v přenášení elektrické energie. Stále ještě dnes je běžné, že ji přenášíme dráty. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty a odtud proud se přelévá do stodoly do chléva, to známe, že jo. A když se podíváte vedle sebe, pokud jdete vozem, tak tam vidíte všechny ty dlouhé vedení, které vedou po polích, že jo, a tak dále. To by mohlo jednoho dne zmizet, tady ty nádhery. Totiž ve Finsku na pár desítek metrů dokáží přenášet nebo dokázali přenést elektrickou energii vzduchem. Je to nějaký elektromagnetický záření nebo pole, na jedné straně se vysílá, na druhé straně se přijímá. Já se v tom vlastně nevyznám. Já jsem akorát slyšel, že něco podobného zkoušel Tesla, ten to chtěl vést půdou, tedy zemí. Nějak se mu to podařilo ty pokusy, skutečně vedl elektrickou energii zemí, ale prý to nějak vadilo těm kravám a koním, který stály v cestě, ale jinak to vlastně bylo celkem úspěšný. Takže možná už brzy naprosto bez drátů a povedeme elektřinu prostě vzduchem. No jo, ale co potom ptáci? Budou si mít kam sedat? Zamyslete se nad tím ve Finsku, prosím. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
6: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády Pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
9: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
12: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
14: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 kilometrů. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: mámu.
1: Litoni mámu.
2: Posloucháte Evropu 2 odpolední show a je to báječné. Zvládli jsme zatím všechny 4 volání mámě tohoto týdne. Před námi je tak poslední, dalo by se říct malý krůček. Ale jak řekl Neil Armstrong, malý krůček pro člověka, obrovský skok pro nás, pro všechny, pokud zvládneme i to dnešní. Tak jo, pojďme se spojit, vytáčím.
3: Ahoj Tomášku.
2: Ahoj maminko.
3: Ahoj. Hele, řekni mi něco legračního, nebo nějak mě prostě dostaň do nálady. Tak a teď pojď.
2: Tak čověče, teďka jsem byl s Matyášem venku na přechodě, jsme byli pro chodce.
3: No.
2: A jedno auto nám nedalo přednost, malem nás přejelo, tak jsem se tak říkám, to snad není možný, už tam vstupujeme a jede druhý auto a to nám taky nedalo přednost a já jsem držel v ruce jeho rohlík, tak jsem po něm hodil rohlík, představ si to.
3: To jsi udělal dobře. A když už jsme u těch dětí, hele, tak jenom jsem ti chtěla říct, že ke mně už je nevoste. Buďte tak hodný.
2: Aha.
3: Teď mě připomněl jednu situaci, jak jsem hlídala ty dva, jak jste měli tábor.
2: No.
3: Já jsem si vzala kolo, jela jsem na hřbitov a říkám, budete tady s dědou, babička jede na kole na hřbitov. A ten starší mě řekl, že by ho strašně zajímalo, kdo to kolo přiveze zpátky. Takže to byla jedna věc.
2: No, je chytrej, mazanej.
3: No, velmi chytrej. A druhá věc je, dneska mě táta vytočil, protože na mě začal spustil, že prý moc utrácím. Tak já byla steklá od rána, žil na krku, tak jsem říkala, jako pardon, mně se zase zdá, že málo vyděláváš. Takže ono je to jedna jedna.
2: Jo. Aha. No jo, tak hezký víkend.
3: No, tak čau.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy.
5: You got time for another run?
6: No, I'm wrapped up for
7: the... It's outside the zone, so it pays double.
6: I can do that.
4: Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
8: Raccoon City General.
6: Hey, no sweat.
4: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal na

0: No, Dny Breno.
1: Co se to děje?
0: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
1: Tak to musí slyšet každý.
0: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
1: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
5: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
4: Auto. Financování výhodněji než dřív.
5: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
3: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Odpolední show pokračuje i po 16. hodině. Teď už ale zprávy a s nimi Zuzka Kozáková. Hezké odpoledne, Evropa 2.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdaláh II. A královna Rania tak zahájili oficiální návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být i aktuální situace na Blízkém východě. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: Houbaři by měli být v těchto dnech opatrní při vstupu do lesů kolem Nového Boru na Českolipsku. Lesy České republiky tam odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají 3 týdny a budou se postupně přesouvat mezi několika lokalitami. Vstup do lesů ale není plošně zakázán. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Už zítra se můžete jít podívat na české korunovační klenoty. Symbol české státnosti a historického dědictví se opět po roce představují veřejnosti. Zatím na výstavu mohly jen školní skupiny. Hlavní termín je letos od 19. do 28. září. Výstava končí na svátek svatého Václava, patrona české země.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D5. Na 19. kilometru ve směru na Plzeň bourala 2 osobní vozidla. Na D4 opatrně na trase Praha-Strakonice odstavený vůz je na 10. kilometru a na D55 ve směru na Hulín máme odstavené vozidlo na 22.5. kilometru.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je převážně oblačno až polojasno, teploty nepřekračují 22 stupňů Celsia. Zítra ráno se místy objeví ojediněle mlhy, jinak bude většinou polojasno. Až později odpoledne, hlavně na večer, od severozápadu očekáváme oblačnost. Nejvyšší denní teploty se budou držet v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A aby byla lepší nálada, zřadím do odpolední show jednu informaci o roztomilém zvířátku. Tak se nechte rozněžnit. Už za chvilku na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a co by to bylo za vysílání, kdyby tady nebylo roztomilé zvířátko. Respektive několik roztomilých zvířátek, respektive vider. A jsou to vidry z japonského akvária. Co je na nich zajímavého? Jsou to šelmy vodní, které se dají dobře vycvičit. To jsme viděli i ve večerníčku jménem Vidrýsek, který u nás v České republice. Ale v tom Japonsku mají ty jejich vidry v tom akváriu spoustu hraček, který plujou takhle po té hladině a oni se s nima hrajou, aby se nenudili, to je jasný. No ale pak, aby tam nějaký týpek nemusel lézt v neoprenu nebo v těch vysokých holinách, tak se naučili ty vidry, že ty hračky po sobě uklízejí, nebo respektive ty chovatele je to naučili. A jakou jim dávají odměnu? Velmi zvláštní. Dávají jim kostky ledu. Já si nedokážu představit, proč jim dávají kostky ledu, jestli nějak jako požírají, nebo se s tím jenom hrajou, nebo prostě mají ten led rády, protože jsou to vidry, který mají rády led. Já přesně nevím. Každopádně za odměnu, když si uklidějí hračky, tak jim dají kostky ledu. A víte co? Já to možná zkusím příště taky. Protože spoustu hraček po našich dvou synech zůstává na podlaze a uklízím to většinou já. Donutit syny, aby to uklidili, je náročný. Tak si pozvu kámoše, naliju jim whisky a řeknu, když uklidíte hračky po mých synech, dostanete k té whisky kostky ledu. Hele, geniální, zkuste to taky, musí to fungovat. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
10: Musíme běžet!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
11: Připrav se.
9: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. V roce 2023, možná si to pamatujete, měla Česká republika velkou kauzu, jak byl odhalen ten kokain v banánech. No a teďka v roce 2026 hranice Spojených států amerických a Mexika, taková ta velmi exponovaná, že jo, to je jasný, tak tam celníci našli zajímavý objev, totiž dodávku, která vezla zelí. Normální zelí hlávkový, si představte, měla toho plnou korbu, nebo plnej ten vnitřek toho auta, ty dodávky, a oni se začali nějakým způsobem dohadovat, jestli to mají rozbalit nebo ne, pak to rozbalili a ty hlávky zelí začaly rozdělávat a zjistili, že ten vnitřek celý toho zelí je plný pervitinu. Takže tam bylo pár těch listů toho zelí, vytvořilo to tu hlávku vlastně, ale uvnitř byl celý pervitin, jo. Takže to zabavili, pochopitelně bylo to 900 kilo pervitinu právě v hlávkách zelí na hranici Spojených států amerických a v Mexiku. No a v Mexiku se teďka zpívá nová ukolébavka Hají belí perník v zelí a hříbátka v petrželi. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
5: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
6: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Pro doma.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Pro doma.
9: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
10: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak. Na nákupy.
11: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
12: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
13: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
14: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Hezké odpoledne s odpolední show na Evropě 2. Mám tu zajímavou historickou zprávu pro ty z vás, kdo jsou pořádku milovní, tak to bude velmi zajímavé a možná, co čerti nechtějí, ten problém řešíte do dneška, jo? Totiž o co jde? Prach v rohu místnosti nebo v rohu schodů. Představte si, že vlastně uklízíte a ty rohy schodů nebo místnosti jsou komplikovaný, že se tam blbě dostává a ten prach tam často ulpívá, vlastně se ho nemůžete zbavit. Jasně, dnešní moderní vysavači už to řešejí, když zajdete do rohu, tak to krásně vysajou a není s tím vlastně žádný problém. V nejhorším, zvedám ukazovák, tam dáte tu takovou tu krátkou úzkou hubici a vysajete to vlastně. Jo. No nic, dřív vysavače nebyly takový dobrý už vůbec ne. Tak v roce 1890 přispěchali inženýři s jedním řešením. Záslepky rohů. Byly to mosazné trouhelníčky nebo takové jako takový pyramidky, které se dávaly přesně do toho rohu, schodů nebo místností, kde byl pravý úhel. A tím pádem tam zamezili vnikání prachu. Takže při vytírání nebo vymetání koštětem, co se tehdy dělalo jedině, tak vlastně ten prach v rohu místnosti nebo schodů neulpíval. Geniální, vlastně velmi jednoduchý. Zaslepíte rohy a tím se o prach v rohu místnosti nestaráte. Víte, co jsem já našel na ten stejný problém, na prach v rohu místnosti, co jsem našel v dnešní době? Já našel skvělou ženu. Evropa 2.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně

0: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 17. hodina a další zprávy má připravený Zuzka Kozáková, tak hezké odpoledne s námi s Evropou 2.
2: Dobré odpoledne. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony během akce Dny NATO. Konají se teď o víkendu 19. a 20. září. Zácpy mohou vznikat v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci vlakem. Právě ty budou posílené. Více vlaků pojede i v opačném směru. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznali ho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: V Jaroměři na Náchodsku dnes může být slyšet střelba. Město uklidňuje obyvatele, že jde jen o vojenské cvičení. To potrvá až do 25. září, tedy do příštího pátku. Podle informací města mohou lidé v některých lokalitách zaznamenat zvýšený pohyb vojáků a vojenské hlídky, ale také cvičnou střelbu a přelétávání dronů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na ledě soupeřů. Trenéři celků působili v minulé sezóně u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík, Pražanům bývalý trenér 20 Patrik Augusta.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na nehodu, kterou máme na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na stém 94. kilometru se srazila dodávka s nákladním vozem. Další omezení v podobě vysypaného nákladu máme na D48 na trase Rybí Český Těšín na 35. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je většinou oblačno až polojasno, teploty nepřekračují 22 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude většinou polojasno, až později odpoledne a zejména na večer od severozápadu očekáváme oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Tolik ode mě, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Zpráva, která tu přede mnou leží, splňuje všechno, je kontroverzní, trochu nechutná, šokující, ale hlavně zajímavá, tak ji musíme zařadit. Za chvilku na Evropě 2.

0: odpoledne, hezký pátek z Evropy 2 s odpolední show. Já tu mám zprávu, která je vlastně šokující, trochu nechutná, trochu není v pořádku, ale pořád splňuje parametr toho, že je zajímavá, se myslím. Jedná se o to, že thajský muž, tady píšou, thajský muž prodal svoje varlata za 2,7 milionu dolarů, tedy asi za 57,2 milionu korun. No, vyvolává to řadu etických otázek, řadu diskuzí nad tím. Oni tady nepíšou, proč ty prachy si vzal. Pravděpodobně už měl děti, potřeboval prachy a těch peněz bylo dost, tak je vlastně prodal ty varlata, nebo ta varlata, jo. Rozbíhá se tady diskuze o tom, jestli to je etický, jak daleko byste byli schopni zajít vy, prodávat svoje nějaké části těla za peníze a tak dále, kam může jít až chudoba a co člověk všechno udělá, aby získal peníze a tak dále a tak dále. Samozřejmě, hele, pořád ještě dostal 57,2 milionu korun. Jsou muži, kteří se oženili a o varlata tím pádem přišli zcela zdarma. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: I can do this with my eyes.
1: Evropa 2.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
15: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
19: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
20: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
21: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
22: Love Island je zpátky.
23: A tentokrát?
22: Plný svodů a zakázaného ovoce.
0: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
22: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
23: Zpátky k muzeu.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show a je to báječné. Zvládli jsme zatím všechny 4 volání mámě tohoto týdne. Před námi je tak poslední, dalo by se říct malý krůček. Ale jak řekl Neil Armstrong, malý krůček pro člověka, obrovský skok pro nás, pro všechny, pokud zvládneme i to dnešní. Tak jo, pojďme se spojit, vytáčím.
1: Ahoj Tomášku.
0: Ahoj maminko.
1: Ahoj. Hele, řekni mi něco legračního, nebo nějak mě prostě dostaň do nálady. Tak a teď pojď.
0: Tak člověče, teďka jsem byl s Matyášem venku, na přechodě jsme byli pro chodce.
1: No.
0: A jedno auto nám nedalo přednost, malem nás přejelo, tak jsem se tak říkám, to snad není možný, už tam vstupujeme a jede druhý auto a to nám taky nedalo přednost. A já jsem držel v ruce jeho rohlík, tak jsem po něm hodil rohlík, představ si to.
1: To jsi udělal dobře. A když už jsme u těch dětí, hele, tak jenom jsem ti chtěla říct, že ke mně už je nevoste. Buďte tak hodný.
0: Aha.
1: Teď mě připomněl jednu situaci, jak jsem hlídala ty dva, jak jste měli tábor.
0: No.
1: Já jsem si vzala kolo, jela jsem na hřbitov a říkám, budete tady s dědou, babička jede na kole na hřbitov. A ten starší mě řekl, že by ho strašně zajímalo, kdo to kolo přiveze zpátky. Takže to byla jedna věc.
0: No, je chytrej, mazanej.
1: No, velmi chytrej. A druhá věc je, dneska mě táta vytočil, protože na mě začal spustil, že prý moc utrácím. Tak já byla steklá od rána, hele, žil na krku, tak jsem říkala, jako pardon, mně se zase zdá, že málo vyděláváš. Takže ono je to jedna jedna.
0: Jo. Aha. No jo, tak hezký víkend.
1: No, tak čau.
0: Čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Kygo a Dan Timinsky. Tvoje nová muzika.

0: Európa 2. Maximum nový muziky. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
2: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
3: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
3: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupel nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
9: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
11: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
11: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
11: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
11: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
11: Na maximum.

odpolední show na Evropě 2. Já budu pro tento týden končit. Přátelé, mějte se krásně. Po mně startuje večer na maximum, ale ještě než se rozloučím, tak tady mám skvělou zprávu pro všechny z vás, kteří hledají zimní brigádu. V Laponsku hledají dobrovolníky, kteří budou žít pod polární září se

0: Ahoj.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Svoboda,
3: odpovědnost,
4: naděje. Některá slova nestárnou.
3: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
4: Celý den vás čekají diskuze,
3: slavnostní čtení,
4: odhalení Havlovy lavičky,
3: vystoupení hudebních hostů,
4: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
3: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
4: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
3: Vstupné je zdarma.
4: Více na praha.eu.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba...
5: Teďka nevím.
1: Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam, pam.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59% nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autowinkler.cz. Ford Písek.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
9: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
10: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
11: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
11: Vždycky to byla moje show.
13: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
1: Držíme ti flek i v Kutné hoře. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Je přesně 6, posloucháte Evropu 2.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Večer na maximum za okamžik, teď Zuzka Kozáková a máme pro vás aktuální zprávy. Evropa 2.
2: Dobrý podvečer. Českem se stále ve velkém šíří podvodné SMS zprávy. Vypadají jako upozornění zdravotní pojišťovny na dluh a požadují hned zaplatit. Vedou ale na podvodné stránky VZP a chtějí vylákat údaje k bankovnímu účtu. VZP ale nikdy neposílá podobné SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli ráno kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Teď už se společně podíváme za Luckou.
3: Po rozsáhlé rekonstrukci za 100 milionů korun se náměstí Osvobození v Kuřimi na Brněnsku znovu otevře veřejnosti. Oficiální otevření náměstí bude součástí víkendového programu oslav. Náměstí dostalo novou sochu, fontánu, víceúčelovou budovu i lavičky a stolky. Sloužit bude kulturním a společenským akcím i jako místo pro vánoční trhy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nepotkali.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále pozor na D48, jedná se o trasu Rybí Český Těšín, vysypaný náklady na 35. kilometru. Tábor hlásí nehodu v Budějovické a na Plzeňsku pozor na silnici 27 na vjezdu do obce Lužany. Srazila se tu dvě osobní vozidla.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až polojasno, teploty se drží do 22 stupňů Celsia. Zítra pak ráno počítejte s mlhami, jinak bude většinou polojasno. V druhé polovině dne a hlavně na večer očekáváme oblačnost, která přijde od severozápadu. Na teploměrech v průběhu dne naměříme 19 až 24 stupňů Celsia maximálně. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a na svém startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Tak jsme tady a jdeme na to.
5: A dneska v kompletní sestavě Petr, Ondra, Večer na maximum na Evropě 2.
0: A budeme soutěžit.
5: Hurá!

0: 6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy startuje večer na Maximum Evropy 2.
1: A teď čím začít? Tak můžeme říct, že jsme rádi, že my jsme tady, vy jste tam, společně jsme Evropa 2 a i dneska nabídneme muziku na přání, k tomu vzkazy pro vaše milované, ale i nenáviděné.
0: 257-400-888, to je číslo, které si musíte zapamatovat.
1: Ve 3/4, tak jak jste zvyklí, song za trest pro ty, co vás vytočili, abyste v rámci naší rádiový terapeutický chvilky mohli do víkendu vykročit s čistým štítem. To je jasná věc.
0: To telefonní číslo se vám bude hodit také v naší soutěži. O co budem soutěžit? Jak budem soutěžit? To prozradíme až za pár minut.
1: Ačkej, nechci říct ani
0: vůbec.
1: O co?
0: Ne, budem dneska tajemní.
1: Tak jenom naznáč. Ne. Je to fakt dobrá věc.
0: Podívej se, kolik je hodin. No, kolik je hodin? Podívej se na svou levou ruku.
1: To mi stačí.
0: Výborně. No to a za stačí. Chvilku i Petr Švancara, rubrika Žádný švanci na Evropě 2.

0: Ivanci na Evropě 2.
1: Je to tady páteční večer na Maximum Evropa 2 a taky Švanci.
2: Chlapci, zdravím vás a všechny posluchače.
3: Dámy a pánové, mám tady nový trend u Gen Z. Jinak řečeno, nový trend u mlaďochů.
2: Gen Z je mladí, jo?
3: Jo, jo, generace Z. Aha. A dělá mi to radost, protože se vrací klasický Walkman na kazetu, a taky návrat tlačítkových telefonů. Aha. Normálně mladí k tomu zase znova našli cestu a tvým úkolem, Švanci, teď bude, aby si vysvětlil lidem, kteří neví, co to je kazeta.
2: Kazeta je něco, kdy vemeš takovej obdélníček, dáš ho do takové skříňky a z toho hraje tvá oblíbená hudba. Samozřejmě to bylo moje dětství. Poslouchal jsem Šalom, moje první holka v 15 letech, největší kozy na škole, takže to bylo jasně moje, že jo, to neuteklo. A líbačka u toho kazeťáku, protože to musíš mít jako, to je důležitá informace pro vás, přátelé, kazeťák se jako po čase vypr, on jako nejede furt. Takže musí být ruka nahozená, abys tam samozřejmě to rychle projel a zase se zvěnoval té líbačce.
3: No počkej, ty to musíš říct jinak. Přece když dojede kazeta do konce, tak no, se to vypne. A ještě další věc, ty u té kazety vlastně nemůžeš přehazovat písničky.
2: Ne, nemůžeš.
3: Ty můžeš maximálně přetočit, ale tím si zase vybiješ baterky.
2: Ano, a průser je, občas se to namotalo. Takže když byla líbačka a už třeba, jo, už to směřovalo k vrcholu, jakože už najednou, tenkrát se chtěl jsem říct tanga, ale tenkrát nebyly bomby, byly čistý bombardiáky. A vlastně už se zblížil k tomu lesíku, tyhle teď se to namotalo. A ona pak řekla, no už je doma máma.

0: To je prda. Posloucháte Evropu 2, to byly Gorillaz 19-2000 a další muziku diktujete jenom vy.
1: 257-400-888, dneska poprvé můžete volat a vybrat nějakou písničku.
0: Dobrého dne přejeme. Haló, kdo tam?
2: Ahoj, Matěj.
0: Ahoj, Matěj, vítáme tě, ty otvíráš pátek v rámci Večera na Maximum na Evropě 2. Čím?
2: Co se dala?
0: Dobře, hledáme to tam, jestli to tam bude.
1: Já se bojím, že Rohonyho a Letnou Matěj nemáme. Měl bys když tak něco náhradního? Že Petr to prověřuje a nevypadá to tak. Nějakou jinou píseň nebo od někoho jiného?
2: Teď nevím, jak se to jmenuje, ale tam to My Love is in the Morning is Dice from Belize.
0: Fragma.
1: Freed from desire.
0: To není Fragma, to je...
1: To najdi, co to je. Napíš desire.
0: Freed from, už to hledám.
1: No, a Matěj, pro koho to bude?
0: Jo, gala, gala.
2: Bude to prostě pro všechny fanoušky fotbalu.
1: Přesně.
0: OK.
1: A komu fandíš ve fotbale ty?
2: No Sparta,
1: to, ale říkáš to nešťastně, já tě chápu.
0: Já chápu, že to říká nešťastně. I když včera jste vyhráli, ne?
1: To bylo ve středu, myslím, že?
0: Nebo ve středu?
2: No, to ve čtvrtek, to bylo dobrý.
0: No, tak to si uchovej ten pocit, budeš ho potřebovat.
2: No.
1: Dej se hezky,
0: ahoj, čau.
1: Ať se daří.
2: Ahoj.
0: Ahoj, díky za telefon. A tady je gala.

0: Evropa 2, večer na maximum 18. září a před námi je speciální víkend, aspoň teda co se týká nakupování.
1: Je to tak, dneska startují Dny Merien a na Evropě 2 právě z Dny Merien soutěžíme. Mimochodem, díky kartě Mastercard můžete mít ty slevy v obchodech větší, někdy třeba o 3%, když zaplatíte kartou Mastercard. No a právě z Mastercard budeme dneska soutěžit.
0: Je to tak, Mastercard Dny Merien, no a soutěžní signál bude, dalo by se říct, hymna Dnů Merien a jakmile ji uslyšíte, tak pozor, u nás na Evropě 2 můžete vyhrát nový Apple Watchky, kterými rovnou v rámci Dnů Merien můžete platit.
1: Ale to je krásná cena.
0: To teda je krásná
1: cena. To je krásná cena. Tak co je dneska výherní song?
0: Pozor, hymna Dnů Merien je...
2: Marie, už zase máš tulení sklony jako loni. Slyším kostelní zvory zví, a to mě zabije.
1: Tam se zpívá Merien.
0: Ano.
1: Já jsem si celou dobu myslel, že to je o Marii.
2: To jistě já mám
0: Merien rád. No.
2: Když mám moje bytí.
0: Takže hymna Dnů Merien, hymna tohoto víkendu, tak to je soutěžní signál.
1: Já jsem si celou dobu myslel, že Tomáš Klus zpívá o Marii, a to jsou Merien.
0: Ne. To je Merien. Tak jakmile to zazní, točte Evropu 2, protože nový Apple Watch jsou ve hře.
3: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2. Jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemenné 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zpátky k muzice.

0: Miles Smith. Večer na Maximum tady na Evropě 2 a další muziku diktujete vy.
1: 257-400-888, kdo se dovolal?
0: Haló?
2: Čau, tady Ctirad.
0: Ctirade, ahoj. Ty jsi druhý Ctirad, který ho známe s Ondrou.
1: Máme tady jednoho kolegu v rádiu, no, to je pravda.
2: Fakt?
1: No, nejsi to ty, Ráďo?
0: Ráďo, jsi nejsem. Náš Ráďa?
2: Nejsem, bohužel, budu asi trochu mladší.
1: No a říkají ti kámoši Ráďo, nebo jak ti říkají?
2: Ne, Ráďo mě říká akorát babička, od zbytku to úplně netoleruju.
0: Jakože Ctirad.
2: No jo, nebo, dejme tomu. Nebo Ctíro, holky na intro, když do mě byli zakoukali, říkali mi Cíťo.
1: Cíťo?
0: Cíťo, dobrý. Je pravda, že teda našemu Ctiradovi já jsem pořád říkal Ctirade, až když jsme spolu hráli florbal a potřeboval jsem mu nahrát, nebo jsem od něj chtěl přihrávku, tak Ráďo mi přišlo rychlejší. A nebo voleno, je, pak ještě.
2: Je to rychlý, no. My klepeme do mantinelu, to je to samé.
1: Pojďme k muzice, co ti zahrajem?
2: Hele, kluci, já bych chtěl slyšet Pokáče, protože mám zatím ještě dobrou náladu. Výběr písničky nechám na vás, když už dřepíte v práci, tak ať si můžete taky něco pustit.
1: Děkuji.
0: Dobře.
2: A tak?
1: No tak ta dobrá nálada, to je super. A čím to je, že máš dobrou náladu?
2: No zatím mám dobrou náladu, ještě jsem nedojel domů. Až dojedu domů, teď jsem si akorát půjčil dodávku. Dojedu domů a musím stěhovat, čekáme miminko, takže rekonstruuju byt celý, aby to bylo bezpečnější.
1: Jo, takhle, já myslel, že přijedu domů, tam na mě čeká manželka a už budu mít špatnou náladu.
2: No, ona mě začne diktovat práci a v podstatě to je synonym.
0: Ne, jako Ondra to má za sebou dvakrát, já jednou, počkej, to je krásná práce. A teď to fakt říkám se vší láskou.
2: A Ondra už to má za sebou dvakrát, tak to by mu mohl pan Babiš dát nějaký peníze, ne? Zpětně.
1: No, to by bylo hezký, ale já asi od něj ani nic nechci, to je dobrý. Děkuju.
2: My jsme nad tím přemýšleli, že bychom si udělali s manželkou rovnou tři a posvobodili bychom se od daní, akorát nevím, jestli to funguje jako na účtenku.
0: Můžu ti říct, já jako kluk z Mostu mám pár známých, co to takhle zkoušeli dělat, ale je s tím i třeba, když máš pět dětí, pořád víc práce než užitku, takže...
2: Nevyplatí se to,
0: ne, jo? Ne. Jestli ti můžu radit kamarádsky, jednoho. Přesně.
1: Tak Pokáče nachystanej, my ti držíme palce, ať to stěhování jde hladce. Měj se hezky, ahoj.
0: Čago.
2: Díky kluci, mějte se, čau. Večer na Maximum.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tohle byl Pokáč na Evropě 2. My pořád čekáme na Tomáše Kluse, který bude zpívat Marianne. A to je výherní song na Evropě 2.
2: Je to tak, jakmile zazní, to čte Evropu 2. Teď ale pro nás, chlapi, myslím si, drsná, nepříjemná věc. Máš tušení, že manželka někoho má. Máš tušení, že tě manželka, nebo třeba přítelkyně klidně, podvádí. A teď, jak by si zjistil, že to tak je? Třeba pomocí moderních technologií. Doma víš, že by si ji špehoval trošku. Tak napadá tě?
1: Kamerka nějaká tajná.
2: Kamerka. Tak jeden muž z Tajvanu to zjistil pomocí takového toho chytrýho vysavače.
1: Robotického vysavače.
2: Jo, robotického. Jak sám jezdí, tak on má kamerku, že jo?
1: Aha.
2: Tak on se na něj připojil a pomocí tohodle vysavače doma načapal manželku s jiným. Nazdar.
1: Chytrý chlápek.
2: Chytrý chlápek. No ale teď jo. Je pravda, že teda potom došlo na rozvod a tak dále, ale ta žena na něj podala protižalobu za neoprávněné natáčení a ten chlapík dostal 5 měsíců vězení.
1: Natvrdo?
2: Jo.
1: Ne.
2: Jo. Tchajvan, je to jinde než my tady ve střední Evropě, ale představ si tu situaci. Ty se vlastně podíváš na manželku, přistihneš jí vysavačem in flagranti a ona podá protižalobu, že si na ní koukal neoprávněně, protože si měl to podezření, sakra.
1: Ale budou se rozvádět.
2: No tak jasně.
1: Stihl ten rozvod.
2: Jo, to jo.
1: No tak pořád je vítěz v této situaci. I když jde do vězení, pořád je vítěz.
2: Jo, tak jo.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal. Evropa 2.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
11: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.

0: Evropa 2, večer na maximum a protože bude 6:45, je tady song za trest.
1: Máte možnost před víkendem ulevit své hlavě a podělit se o nějaký příběh. Kdo vás naštval? Kdo vám provedl něco nepěkného?
0: Ano, vyčistěte si karmu s čistým štítem, potom můžete vkročit do víkendu. Takže 257-408-88, číslo sem k nám.
1: Zavolejte a objednejte si song za trest Evropy 2. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a je tady song za trest.
1: Kdo bude trestat v pátek 18. září? Haló?
2: Klára, ahoj.
1: Ahoj, Kláry. Tak, povídej, kdo tě vytočil, kdo tě naštval, proč voláš do songu za trest?
2: No, já jsem měla jako extrémně těžký týden. A protože v pondělí a v úterý jsme měli velký audit. A pan auditor byl tak strašně nepříjemný člověk, že rozhodně song za trest si zaslouží.
0: A v čem byl nepříjemný? Prskal na vás, nebo co?
2: No, prskal a vztekal se a rozhodně se choval jako malé dítě.
1: A není to vlastně trošku osud těch auditorů, že to tak jako většinou mají? No, protože ta jejich práce je taková, že se v tom musí trošku babrat, nímrat, no a ono to pak jako tak působí, ne?
2: No to jo, ale no, jako babrat se v tom můžou nímrat samozřejmě taky, ale jde to jiným způsobem.
0: A byl něčím specifický pan auditor?
2: No, byl velmi specifický.
1: Přemýšlíme, co bychom mu zahráli.
2: Člověk... tak...
1: Víš, že moc písniček o auditorech není, tak si říkám...
2: No jasně, chápu.
0: A odkud byl?
2: Z Německa.
0: No vida. Tak to bude tím.
1: Vida. Ještě co třeba kontroloval konkrétně, nechceš nám říct, co?
2: Zdravotnický materiál.
1: Zdravotnický materiál. A měli jste tam všechny náplastě, všechny injekce, všechno bylo
2: měli
1: v pořádku?
2: Měli jsme úplně všechno v pořádku, no jasně.
0: Jo. No možná proto byl nepříjemný, že na nic nepřišel, jo. Tak byl naštvaný.
1: Alles in Ordnung.
0: Já. Scheiße. Naja. Tak mu můžeš přes Éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď.
2: Tak já bych mu chtěla vzkázat, že rozhodně to dá jinak a že by bylo fajn se zákazníky komunikovat trošičku jinak.
1: Jak říkal Ondra, je potřeba to říct i německy, Scheiße. Song
0: za trest. Na, tak song za trest bude německy. Já.
1: Počkej, tohle ale je echt německá vypalovačka.
0: Europa 2. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2,

0: Putinář, Putinář.
1: Náraz. Song za trest na Evropě 2.
2: Byl od naší posluchačky Kláry, Klárky, pro auditora, německého auditora, Aus Deutschland, který u nich ve firmě prudil.
1: No, dělal audit 2 dny, tam smrděl takzvaně, ale na nic nepřišel. Všechno bylo, jak ty říkáš, in ordnung.
2: Alles in ordnung. No a pozor, teď když hráli Modo, Ein, zwei, Polizei a tak dále, tak my jsme se bavili s Ondrou a já říkám, Ondro, víš vůbec, co tam zpívají? A Ondra říká...
1: Trošku rozumím, že Ein, zwei, Polizei je 1, 2 policista.
2: Tak to je základka, my jsme to zpívali normálně ve škole tohle.
1: No, jistě, jistě. Pak ještě na konci je 7, 8, gute Nacht, tak to je 7, 8, dobrou noc.
2: Tak počkej, je to Ein, zwei, Polizei, 3, 4, Grenadier, tak to je jako...
1: Podle mě tam je oficír.
2: Ne, podle mě tam je Grenadier. Tak to se s tebou usadím.
1: To tak to pust.
2: Přijímám to pustit, jo, tak pozor, jo.
1: Tak hele. Podle mě tam je oficír.
2: Tak... Ne, jsi blázen.
0: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier,
1: 5, 6, tak my jsme se ve školce učili oficír. 1, 2,
2: Polizei, nebudeme to hrát znova, ne?
1: Ne, zastav to.
2: No, a co je Alte Hex?
1: To nevím. To je jako, že si dáváš večer Hemenex. Na talíř.
2: To je stará čarodějnice.
1: Aha.
2: No.
1: To je krásný text, teda kdo to vymyslel. Genius nějakej.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Pozor, monsieur Patty.
5: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Pattyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, který mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo.
6: Si Charlie Hebdo?
7: Exactement.
5: Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek.
8: On n'y a aucune raison de paniquer.
5: Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2. 88,0.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Je přesně 7 hodin a na Evropě 2 pokračuje páteční večer na Maximum s Ondrou a s Petrem.

0: Večer na Maximum Evropa 2. Jestli chcete nový Apple Watche v rámci dnů Merien, vychytejte náš soutěžní signál Tomáš Klus, Marie, Lomeno, Merien a jste ve hře.
1: Teď ale jdeme do New Yorku, protože tam vymysleli nové robotické toalety, vlastně něco jako toy-toyky, akorát větší toy-toyky, mobilní toaleta, robotická.
0: Jo, jo.
1: Výhoda je v tom, že se nemusí napojovat na městskou vodovodní ani kanalizační síť, což ty toy-toyky vlastně taky nemusí, díky čemuž se instalují rychleji a levněji, ale co je vlastně největší for tady těch nových mobilních toalet?
0: No jo, jenže díky tomu, že se toy-toyky vlastně nenapojí na tu kanalizační a vodovodní síť, tak to tam kolikrát vypadá, jak to tam vypadá.
1: To je pravda. No ale tady, jaká je, nevím jestli výhoda nebo nevýhoda těchto nových toy-toyek.
0: No tak zkus.
1: Dávají uživatelům přesně 10 minut na vykonání potřeby, poté se automaticky otevřou dveře. A já si říkám, je to dost 10 minut, protože může se stát, že prostě opravdu tam potřebuješ sedět tak dlouho, a najednou se ti otevřou dveře a všichni tě vidí u toho.
0: Ne, je pravda, že prostě přijdeš, chvilku rozjímáš, teď přemýšlíš, jestli to bude jako velký nebo malý.
1: No, ne, to máš 3 minuty pryč.
0: No, minimálně.
1: Takže po 10 minutách tě vidí celý New York, jak vykonáváš potřebu.
0: Gatě dole, otevře se to, no, zajímavý.

0: Ladíte páteční večer na Maximum Evropy 2, stále čekáme na Tomáše Kluse.
1: Před chvilkou jsme byli v New Yorku, kde mají nový kadibudky. Teď se podíváme k nám do Mostu, kde se odehrálo něco, z čeho byste možná na kadibudku museli. Představte si čerpací stanici, kam před půlnocí přišel muž a chtěl zaplatit nákup, který stál necelých 500 korun. A vytáhl 2 litr. To tak prostě v Mostě je, že tam jsou lidi v balíku.
2: Tak z toho bych šel na záchod, opravdu.
1: Přesně. A navíc by si zjistil, že ten 2 litr normálně vytiskl na tiskárně a ještě navíc tam bylo napsáno playing money, že to jsou prostě peníze jako z nějaký hry.
2: Aha, takže falešná bankovka, ale přesně. Velmi chabá falešná.
1: No, úplně prostě vytisklá na bílej papír. Jo. A když ho s tím konfrontovala ta obsluha čerpací stanice, tak on říká, no ale já jsem tu 2000 dostal jako zálohu v práci. Ona teda nelenila, zavolala policajty a když on věděl, že přijedou policajti, tak se sebral a zdrhnul, utek. Takže prostě zmizel a hotovo.
2: A ty prachy tam nechal?
1: Tu 2000 tam nechal.
2: To je blbec.
1: No ale vem si, možná, že si třeba myslel, že pumpaři s náma hrajou nějakou speciální hru, že se pořád zvyšujou ceny pohonných hmot. Víš, že to je nějaká hra, tak on taky prostě vzal jako 2000, vytisk si ji. Taky myslel, že to je nějaká hra, že se na tom jako nějak šábnou, shodnou.
2: Jo, takhle. To je dobrý nápad.
1: To jo.

0: Za pár vteřin bude čtvrt na osm, tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Jdeme na telefon, abyste si znovu mohli vybrat song na přání. Kdo je na lince?
2: Ahoj, tady Jana.
1: Ahoj, Jani. Jani. Co ti můžem zahrát?
2: Tak já bych si chtěla zahrát pro svou dceru a bude to Od Míraje Oči, kdyby to šlo.
0: Dobře, najdeme, dáme oči.
1: A dcera, jak se má, chodí do školy?
2: Chodí do školy, nastoupila na nižší gimpl.
1: No.
2: Takže je moc šikovná.
3: Je šikovná.
0: To se směl zeptat jinak. Když hrajeme Oči, tak se směl zeptat, jak to vidíš s dcerou na gimplu? Dobrý?
2: Pozitivně.
1: A jaké má oči?
2: Hnědý.
1: Krásný.
0: Dobrý. Tak všechno víme, hrajeme i tobě. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky moc, tak jo, ahoj.

0: My jsme tuto píseň překřtili na hymnu dnů Merien, které začínají dneska. Ladíte Evropu 2.
1: Merien, už zase máš tu lení sklony jako loni.
0: No vidíš,
1: tak
0: no.
1: Takhle to zaspíval Tomáš Klus, tohle je výherní song. A my jenom z Mastercard soutěžíme tady u nás na Evropě 2. A právě z Mastercard můžete během dnů Merien nakupovat ještě výhodněji.
0: To znamená, ode dneška, od pátku až do pondělí dostanete u většiny zapojených obchodů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu jako dárek k nákupu. Tak toho využijte, protože sleva třeba 28% je lepší než sleva 25%.
1: Jednoznačně.
0: No jasně.
1: Korunka ke korunce a už to cinká. No my tady máme krásný dárek, krásnou cenu, krásnou soutěž, ale otázka je, kdo s námi bude soutěžit.
0: No bude to Nervák. Evropa 2, halo, kdo je třetí?
2: Ahoj, tady Lucka.
0: Lucko, seš třetí a seš hodně blízko tomu, aby si s Mastercard v rámci dnů Merien vyhrála nový Apple Watche, kterými samozřejmě můžeš pípat a platit.
1: Je to tak? A když si do nich navíc nahraješ svoji kartu Mastercard, tak získáš už o tomto prodlouženém víkendu v rámci dnů Merien u většiny zapojených obchodů výhody navíc. O 3% vyšší slevu nebo nějaký dárek k nákupu. To by šlo,
2: já
1: co?
2: Počkej, já jsem to vyhrála.
1: Ne, ještě ne.
0: Počkej. Aha. Jseš tomu hodně blízko, ale máme pro tebe soutěžní otázku. Protože už dneska, to znamená v pátek, začínají dny Merien, během kterých můžete s kartou Mastercard získat extra výhody navíc. Víte, kde můžete získat slevové kupóny na akci?
1: Chceš možnosti? Dobře. Tak buď v časopise Merien, Merien bydlení a Merien venkov a styl, to je za A, nebo za B v aplikaci Dny Merien, anebo za C, možné jsou obě varianty.
2: Tak já si myslím, že jsou možné obě varianty.
0: Nový Apple Watche jsou ve vzduchu. Myslíš jako, že v aplikaci Dny Merien získáš ty kupony, navíc v Merien, Merien bydlení, Merien venkov a Merien styl. No tak jasně!
2: Jo!
1: Zace je správně, gratulujeme!
2: Jo, děkujem!
1: Máš už nějaké chytré hodinky?
2: Mám, ale starý.
1: Starý, tak teď budeš mít nový Apple Watche, jsou tvoje a hnedka s nima můžeš platit v obchodech, na nákupech, na benzínce, kdekoliv.
0: Všude.
2: Jo, děkuju moc.
0: No, navíc je dobrý, že ty peníze, které ušetříš na nových hodinkách, můžeš pěkně v rámci dnů Merien rozfofrovat a když budeš platit kartou Mastercard, bum, 3% ještě navíc.
2: To je paráda.
0: No, to je paráda.
1: Tak ještě jednou moc gratulujeme, zůstaň nám na lince, zatím ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
4: To vás rádi vidíme.
3: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, pár vteřin před půl osmou.
1: Jeden muž v Dánsku si na své zahradě chtěl začít budovat novou terasu. A tak začal kopat a upravovat terén a štěrk a tak dál. No a po půl hodině na něco narazil. A nakonec vykopal poklad, dá se říct, z vikingské éry, který vážil 18,5 kilogramu.
0: Co vykopal?
1: No, jsou tam různé věci, tady, a to tě bude zajímat. Píšou stříbrné cihly, nějaké náramky, mince, broušené předměty a torovo kladivo.
0: Nekecej.
1: Tady vyloženě na novinkách píšou torovo kladivo v závorce, v severské mytologii mocná magická zbraň.
0: No, a teď si vem, jestli to torovo kladivo čapnul a zvednul.
1: Tak je to on.
0: Tak je to Thor.
1: To je Thor.
0: On fakt existuje. To je Thor.
1: V Dánsku.
0: Já jsem si myslel, že Marvelovky jsou blbost. A on fakt existuje. Teď on je to dokument. Let's go!

0: 257-400-888, telefonní číslo do studia Evropy 2. Pojďte nám cinknout, vyberte nějakou píseň.
1: Haló?
2: Tak já chci od Košin All in My Head.
0: Dobře, a jak se jmenuješ?
2: No, zase Jiřík.
0: Jirko, čo, ty jsi to vypálil, tu písničku hnedka takhle z jedničky. My na ty Košin mrknem, nějaký dáme. Pro koho to bude?
2: Protože, no pro mě, pro tatínka, to je naše oblíbená písnička.
1: Okay. No tak dobře, to vám rádi zahrajeme, můžete si trsnout. Co plánujete na víkend?
2: No, ještě nevím.
1: Tak něco vymyslete, jo?
2: Budem pracovat na zahradě.
0: No to je nápad, Jirko. Dobrý. To si dobrý užijete. A budete hrabat třeba trávu, sekat trávu?
2: No, uvidíme.
0: Něco tam najdete, jasně. Tak si to užijte, hezký víkend, ahoj.
1: No. Tak ahoj.
0: Čau. Evropa 2. Večer na Maxi.

0: Večer na Maximum Evropa 2 a protože už bude 7:45, tak je před námi last call.
1: Poslední přání, poslední telefonát 257-400-888.
0: Evropa 2, haló?
2: Čau, Andro.
1: Čau, kdo tam?
2: Čau, tady Monča.
1: Nazdar, Mončo.
0: Tak já jdu domů.
1: Je tady i Petr. Bacha, je tady i Petr Mončo.
2: Ale já... Ježíš, Peťo, pardon, promiň.
0: Mončo, já vám Peťo, s Ondrou nechci křenit.
2: Já jsem volala Ondrovi teďka, který jsi den, tak promiň, Peťo, ty jsi tam nebyl.
1: Teď jsem chtěl říct, ty jsi tady pár dnů nebyl a lidi si rychle zvyknou.
0: Je to pravda.
1: Bacha.
2: Jo.
0: Tak ty jsi tu nebyl, to znamená, že ty voláš i z Ondrova rodiště, ne? Od někud z Moravy.
2: No, od Šumperka. Ze Zábřeha teďka momentálně.
1: Oh, tam je to krásný.
0: To je kus, ale dobře.
1: Tak co zahrajeme Šumpersko, Zábřesko?
2: Oh, ježiš, já nevím. Tak třeba Miraje, něco od Miraju.
1: Už byli dneska.
0: A hráli jsme. Opět a Radeček mi napadá, to jsou Šumperáci.
2: Tak Opět a Radeček, ti jsou naši šumperští.
1: Přesně. A komu je pošlem?
2: Chci to poslat té bandě, co sedí vedle za garáží. Slavíme šéfovi 40. a kolegovi 30. A právě jsme odvezli kolegu do nemocnice se zlomeným prstem, dělal stojky.
0: No tak počkej, jestli dělal stojky, měl bych písničku.
1: Máme tady...
2: Dělám stojky, my mu to zahrajeme do nemocnice.
1: A je to prst na ruce? Asi na ruce, že?
2: Jo, prostředníček, on je úplně blázen, chtěl dělat stojky, jenom se zohl.
1: Berenika Kohoutová už se chystá, tak zdravíme do nemocnice, snad to dobře dopadne a vy to hezky oslavte ještě.
2: Jo, super, díky moc a že je zdravím tady za garáž.
1: Jo, my taky a všechno nejlepší. Ahoj.
2: Jo, čau.
0: Ahoj. Já to tady nemůžu najít, i když vím, že to tady máme.
1: Jo, no tak to musíš najít, když to máme.
0: Jmenuje se to Stojky, ne?
1: Stojky.
0: No.
1: Berenika, je to Berenika?
0: No jasně, Berenika Kohoutová.
1: No, dělám stojky. Tak jako je varianta, že se vrátíme ke kapele Opět a Radeček, pokud to nemůžeš najít.
0: Počkej, my to tady ale fakt nemáme, já to nechápu. No to nějak zasekli. Berenika. Tak nám to šlo. Až teďka, počkej, já už jsem to tady připravil nějak. Myslím si, že to asi zvládneme a pustíme. Pozor! Je to tady. Bylo to totiž vyhyným hrníčku.
1: Tak zdravíme do nemocnice, ať je prostředníček v pořádku.
0: Že jsem na prostředníček, viď?

0: Dělám stojky na Evropě 2 pro posluchače, který dneska taky dělal stojky a teď je v nemocnici se zlomeným prostředníčkem.
1: Tak to je teda páteční večer na prostředníček, ale věříme, že to brzo bude dobrý. Poslech Evropy 2 zahojí zlomený prostředníček o 50% rychleji.
0: No a navíc tady k tomu máme doktora Petra Švancaru, který má co k tomu říct. Respektive to téma bude dneska trošku jiné, bude to hudební téma, ale v rubrice Žádný švanci se myslím pobavíte.
1: Jo, tak to všechno za chvilku a teď vás zveme do kina. Je tam nový Resident Evil.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy.
4: You got time for another run?
5: No, I'm wrapped up for them.
4: It's outside the zone, so it pays double.
5: I can do that.
3: Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
4: Raccoon City General.
5: Hey. No sweat.
3: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal naposledy vědět hororem Hodina zmizení. Aktuálně pracuje na sci-fi thrilleru The Flood. Novinka Resident Evil vznikala na přelomu loňského a letošního roku v Česku, konkrétně na pražském Karlíně, v Holešovicích, v Barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
5: I love you.
3: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 kilometrů. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
7: Evropa 2. Now this is not the-

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je to tady páteční večer na Maximum Evropa 2 a taky švanci.
2: Chlapci, zdravím vás a všechny posluchače.
3: Dámy a pánové, mám tady nový trend u Gen Z. Jinak řečeno, nový trend u mlaďochů.
2: Gen Z je mladí, jo?
3: Jo, generace Z.
2: Aha.
3: A dělá mi to radost, protože se vrací klasický Walkman na kazetu,
2: Aha.
3: A taky návrat tlačítkových telefonů.
2: Aha.
3: Normálně mladí k tomu zase znova našli cestu a tvým úkolem, švanci, teď bude, aby si vysvětlil lidem, kteří neví, co to je kazeta.
2: Kazeta je něco, kdy vemeš takovej obdélníček, dáš ho do takové skřínky a z toho hraje tvá oblíbená hudba. Samozřejmě já, to bylo moje dětství, poslouchal jsem Šalom, moje první holka v 15 letech, největší kozy na škole, takže to bylo jasně moje, že jo, to neuteklo. A líbačka u toho kazeťáku, protože to musíš mít jako, to je důležitá informace pro vás, přátelé, kazeťák se jako po čase vypl, on jako nejede furt. Takže musí být ruka nahozená, abys tam samozřejmě to rychle projel a zase se zvěnoval té líbačce.
3: No počkej, ty to musíš říct jinak. Přece když dojede kazeta do konce, tak se to vypne. A ještě další věc, ty u té kazety vlastně nemůžeš přehazovat písničky.
2: Ne, nemůžeš.
3: Ty můžeš maximálně přetočit, ale tím si zase vybiješ baterky.
2: Ano, a pruser je, občas se to namotalo. Takže když byla líbačka a už třeba, jo, už to směřovalo k vrcholu, jakože už
1: ano.
2: Tenkrát se chtěl jsem říct tanga, ale tenkrát nebyly bomby, čistý bombardiáky. A vlastně už se zblížil k tomu lesíku, ty vole, teď se to namotalo.
3: Je.
2: A ona pak řekla, no už mám doma máma.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Žádný švanci za námi, večer na Maximum pro tento týden končí.
1: Díky, že jste byli s námi, užijte si hezký víkend a těšíme se zase v pondělí od 6 na Evropě 2.
3: Ahoj.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fast Slow Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: Dvou osobních aut.
1: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
1: Jsme Evropa 2.
3: Umírám, celý se klepu a

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Instagram Európy 2 je plnej hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlú.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mne je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Európa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: Okay.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
3: Nebo ještě dál.
4: Jmenuji se Lucie, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
3: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
3: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
3: Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.